0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
4: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
5: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.práceengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
11: Tati, co je to hybrid?
12: To je auto.
11: A co je to superhybrid?
12: To je Chery.
13: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
14: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
15: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
16: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
17: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
16: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
17: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
18: Teprve začátek.
19: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
3: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
6: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnatlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnatlonem. Registrujte se na gymnatlon.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi www.práceengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Krásné ráno, je přesně 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Britské vojenské letectvo řeší nehodu cvičného letounu. Ve Walesu se ve středu odpoledne zřítil dvoumístný stroj typu T2 Hawk ze základny RAF Woli na ostrově Anglesey. Podle svědků začal letoun hořet už krátce po vzletu a ve vzduchu byly slyšet exploze. Oběma pilotům se podařilo včas katapultovat a podle policie jsou jen lehce zraněni. Australský premiér Anthony Albanese oznámil, že agent umělé inteligence vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji a získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům. Informovala o tom agentura Reuters. Jedná se pravděpodobně o první známý případ, kdy agent AI hacknul vládní webovou stránku. A pojďme také na sport. Nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat již 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabře. Vedení o tom informovalo na webu Fotbalové asociace České republiky. Teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Jihočeská univerzita otevřela opravený sportovní areál na Sádkách. Za 125 milionů tu vzniklo fotbalové hřiště, tenisové a beach volejbalové kurty i nový atletický ovál. Areál budou využívat hlavně studenti, otevřený ale bude i veřejnosti. Slavnostní otevření bylo součástí dnes univerzitou, který zakončili koncerty Adama Mišíka a Kapitána Demo. Končím počasím, dneska na jihu sáhneme po deštníku, čeká nás oblačno a zataženo s přehaňkami a v denních maximech naměříme do 17.
12: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak chvíli nevadí ti to, ne, že tam je s Davidem.
2: A co jsem vám říkal včera?
1: Je to v pohodě.
2: No, jestli tam ještě jednou bude s Davidem, já už nedorazím. Takže zítra nejdu.
1: A vidíte to, lhal je tady. Krásné ráno, s vámi Michal, ahoj, taky Jasmin, čau.
3: Ahoj.
1: A Filip Lejček, zpráva.
2: Krásné ráno.
1: No a samozřejmě parádní muzika, čím vykopneme čtvrteční snídaně šampionů, ale Farben a Ilira, tak pojďme na to, hezký ránko. Hit Radio Factor.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, ale Farben Ilera 6 hodin 6 minut. Dáváte si Hit Radio. Hezký čtvrtek. Já jsem původně chtěl říct, že snídaně šampionů je v oslabení, ale vlastně není to tak, protože my jsme s Filou docela v pohodě.
1: Jo?
0: Je to tak.
1: No, jako dá se říct.
0: No, Jasmin byla včera na Mejdanu. Pussycat Dolls.
2: A byla jsem jako po strašně dlouhý době, ale musím říct, že nejsme v oslabení, já jsem taky v pohodě. Až jsem z toho překvapená, sice mám pocit, že včerejšek ještě neskončil, ale je mi strašně dobře.
0: No tak chceme zážitky teda, jaký to bylo?
2: No bylo to skvělý, já si přeju, abych v 50 vypadala jako ty holky, to bylo neskutečný, jak oni se hejbou, jak vypadají. Chápu, že třeba nemají děti a tak, jo, a většina žen třeba v 50, jo, tak nemůžou pak takhle vystupovat,
0: no,
2: ale wow.
0: Zajímalo by mě, s kým jsi nakonec byla, protože ty jsi včera byla vyprovázet tvýho Kubu na letišti, takže
2: jo,
0: s kým si nakonec vyrazila teda?
2: Vzala jsem mojí švagrovou budoucí a nemohla jsem si vybrat líp, protože ona zná všechny ty texty, byla úplně nadšená, takže to byla bomba teda.
0: Jasně. No a co ty, Fílo, když byla naposledy na nějakém koncertě?
1: Ty, já se přiznám, že ač dělám v rádiu, tak já na koncerty vlastně moc nechodím. Jsem takový, víš, jak stárnu, tak já moc nemám jako moc lidí rád, když je na jednom místě. A ty chodíš na koncerty?
0: No já jsem chtěl taky mít včera Pussycat Dolls a úplně to nedopadlo, no.
1: Jo, takhle, ale trošku jiný styl teda.
0: Tak pojďme na minutu šampionů, ta startuje za malou chvíli, chceme po vás. Jak se jmenujete, odkud jste a na jakém koncertu jste naposledy byli, co vás teda nejvíc bavilo?
2: Číslo k nám 777-937-777, tak pojďte psát a my budeme mít 60 sekund na to všechno to od vás přečíst.
0: A teď vám posíláme další hity, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Za malou chvíli 7:15, tohle jsou Imagine Dragons na Hit Radio. Krásné ráno, přišla nám SMSka. Hezký den všem. Bylo až úsměvné, jak padla vaše otázka a pustili jste Imagine Dragons a přesně oni byli můj poslední koncert. Bylo to fantastické, to píše Marge. No a o tom bude minuta šampionů, protože jsme se vás ptali, jak se jmenujete, odkud jste a jaký byl ten váš poslední koncert. Tak minuta startuje právě teď.
1: Eva, Frýdek Místek, Marek Ztracený a prej to bylo dokonalý.
0: Jitka Horní Lukavice, koncert Terezy Maškové, O2 Univerzum, Superbomba.
1: Denisa Havířov, Rita Ora, Pecka.
0: Lucka Hranice, mega brutální koncert Rybiček 48.
1: Hanka Nové Město a byla jsem naposledy na Jasmin a bylo to super. Nevymýšlím si to, fakt to tady
0: ty?
1: Je, děkuju.
0: To ty? Lucka Trhové Sviny, byla jsem na Magma Festu v Jihlavě.
1: Stáňa Hrejkovice, Václav Nojt Bárta a bylo to neskutečně krásný, je to Božan, potvrzuju.
0: Iva Praha, je to introvert, chodí na své koncerty do sprchy.
1: Petra Svoboda nad Úpou, Rudolfové slavnosti na kapele Lokomotiva.
0: Míša Dobřejovice, Eva Farda Fedenu.
1: Petra Svoboda nad Úpou, v sobotu to jsme měli, Jana Frýdek Místek, Tubla Tanka a bylo to boží.
0: Vy jste boží. Děkujeme za všechny vaše zprávy. My se teďka dáme takový soukromý koncert. One Man Show,
1: oh yeah.
0: Cizí zeď, tam je spousta lidí, takže si můžeme připadat, jako že jsme teďka na koncertu všech těchto lidí dohromady. Tak hezké ráno, zítra je 6:13.

0: David Guetta tady svým Stones and I. 6 hodin, 19 minut, tohle je čtvrteční snídaní šampionů, krásné ránko. Pokud vás náhodou partner taky opustil, jste na tom stejně jako tady Jasmin. Nebo teda jako dočasně, jo, Jasmin je totiž slaměná vdova. Tobě včera zmizel Kubačoveče, kam jel?
1: Zmizel, ano, a on často lítá někam pryč, třeba pracovně a tak, ale tohle je hodně specifická a dobrodružná cesta, protože chce podniknout Camino, takovou tu svatojakubskou pouť, že jdeš vlastně od někud někam třeba 300 kiláků a to je jeho případ, jde z Porta do Santiago a je to 270 kilometrů, co má během třeba 14 dnů ujít pěšky.
0: No tak to máš pre, to se vrátí docela za dlouho, ne, teda tím pádem. Protože tak kdy se vrací, protože on teda vytáhl paty z baráku, půjde teďka 300 kilometrů pěšky a Jasmin hnedka koncert, pusike dol s kámoškama, prostě pohoda, tohle.
1: Ne, počkej,
0: co chystáš na dnešek?
1: Ne, předtím jsem jako plakala, nejhorší je loučení se na letišti, kdyby jsme se rozloučili doma. Jak řeknu, tak pá šťastnou cestu, ale na letišti to tak bolí, to loučení se, takže já tam byla uřvaná, tak večer jsem si musela vyrazit s kámoškou.
0: Tak teď nám to řekni upřímně, no.
1: Nebo ale
0: jak náročný bylo vytlačit tu slzu, aby to vypadalo, že brečíš, aby teda Kuba měl pocit, že tě to mrzí. On neposlouchá, já si myslím, že na té cestě jako asi rádio sebou nemá, ne?
1: Ne, fakt to bude náročný. Kdyby byl normálně na telefonu, tak to asi tak neprožívám, ale on to má i jako detox od sítí a napíšem si třeba jenom večer, takže já jsem hodně cítá a hodně takový ten trošku závislák na tom partnerovi, takže tohle bude náročný.
0: A kdy se vrací teda?
1: Já nevím, až to dojde. A pokud to vůbec dojde,
0: takže
1: to nevíme,
0: jako,
1: že?
0: Jako za měsíc třeba
1: ne,
0: přijde, jo?
1: Tak maximálně těch 14 dní.
2: To je skvělý. Mě by ještě zajímalo, jestli to jde sám anebo v partě, protože se říká, že správný to je, když to jde člověk sám, že pak pozná sám sebe, ano. Je to ten správný detox.
1: Ano, proto jde sám, chtěli jsme to jít spolu, ale právě z tohohle důvodu to já půjdu někde jindy, ať to máme fakt jako čas sami se sebou.
0: A jde to sám teda? Nečeká na tom letišti na příletu nějaká holka s cedulí, hele, Kuba. Jako taky bych si zašel tohle Camino, jak se tomu
1: no,
0: říká.
1: No už tě vidím, Míšo, ty jsi ten pravý.
0: No, ale to je přesně ono. Pink, Trustfall, další hity za malou chvíli tady na Hitrádiu. Taky přihodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ránko, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: trenirkarna.cz
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
13: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.

0: jsou hej!
1: Hej, kamarádi!
0: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz. Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
2: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
3: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
4: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. O nehodě jste nám už teď ráno dali vědět na Táborsku. Stala se poblíž obce Skalice, kde osobní auto srazilo srnku. S opatrností tam projedete. No a pozor taky v Českých Budějovicích, kde zůstává neprůjezdná Jeronýmova ulice. Jezdí se okolními.
5: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
6: Hit Radio Faktor.

0: Tři minuty po půl sedmí ladíte Hit Radio, tohle jsou Miraj a Fíla pro nás má ranní update. Ranní
1: update. Krásné ráno. V Japonsku si připomínají 30-leté výročí Pokémonu. U této příležitosti se ve městě Tomakoi na ostrově Hokkaido otevřel si nejkulatější hotel světa ve tvaru Pokébalu, tedy zařízení, do kterého se bytosti z počítačových her, seriálu a filmu chytají. Místnost s výhledem na jezdírko má průměr pouhé 3 metry a tak se do ní vešla víceméně jen postel. Lidé, kteří jsou zvyklí chodit spát velmi pozdě, by měli zpozornět. Nové medicínské výzkumy varují, že takzvaný noční životní styl prokazatelně zvyšuje zátěž na lidské srdce. Odborníci proto doporučují upravit spánkový režim dřívějším uléháním do postele. No a nová bizarní vlna se šíří mezi mladými lidmi v Argentině. Stále větší množství dospívajících odmítá lidskou identitu a na veřejnosti vystupuje jako zvířata. Nosí masky, chovají se podle svých zvířecích vzorů a sociologové si lámají hlavu nad tím, co tento fenomén vlastně znamená. Tak Míšo, co ty bys byl za zvířátko v Argentině?
0: Takhle, pojďme si vybrat, kdybychom mohli my sami za sebe, jaký bychom byli zvíře. Jo? Já bych chtěl být gepard, co ty?
2: Já jsem vždycky pes, vždycky retriever.
0: Co
1: já had.
0: Tak a teďka, kdybychom si měli takhle označit jako navzájem, co bychom byli za zvíře?
2: Svině. Seč. Ne.
0: Já bych chtěl být opice v příštím životě.
1: Ne, ty bys byl krysa.
0: No tak to jsem, ale já bych chtěl být opice v příštím životě. Já si totiž myslím, že opice umějí mluvit, jenom se jim prostě nechtějí platit daně. Pojďme na hity. Excel F, Harold Faltermeyer. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Další srdcovky vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 13. a jedna z nich je tradičně vaše. Mimochodem, tohle je Crazy Frog.
2: No jo. A proč si nedáme rovnou Crazy Frog, jo?
0: Protože to je strašný. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Fakt to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Už za půl hodiny budeme opět zvonit na virtuální zvonek tady ve vysílání Hitrádia a na vás, kdo jste registrovaný na webu hitradio.cz, bude se jít podívat před dům, jestli tam náhodou někdo nestojí.
2: Budete na to mít 30-sekundový limit, abyste pozdravili naší hlídku a získali si tak peníze, s tím, že dneska to bude 6 000, protože včera nikdo nevyhrál.
1: 6 000 korun pro někoho z vás, no a dneska je hlavně předposlední den soutěže a zítra velké grand finále, dámy a pánové, zítra vám tady se Smínou povezeme 50 000 korun.
2: Doufejme, že je dovezeme, ta částka je hezká, že?
1: Hezká, no. No.
2: Ale jede s náma šéf, ten nás pohlídá.
1: Nevím, já si myslím, že šéf by si ten víkend rád užil s náma. Takže kdo byste chtěl vyhrát 6 000 dnes, máte šanci, registrace na webu hitradio.cz. V 7.10 zvoníme a zítra 50 táců. Za malou chvíli další parádní muzika, tohle je Lady Gaga, zahraje taky Zara Larsson, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava, hezké ráno.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Lásko, jaký bys chtěla auto?
11: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
10: Ale já myslel, jakou barvu.
11: Barvu? Já tak to nevím.
10: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
12: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
15: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
16: Freshness. Our focus.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny.
19: Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na Táborsku už se povedlo došetřit nehodu, která se stala u obce Skalice. Teď už je silnice opět průjezdná plynule a bez zdržení. Uzavírka ale stále čeká v Třeboni, kde se pracuje v Budějovické ulici, která je neprůjezdná. Tak s tím počítejte.
22: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
23: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: jsou hity Zara Larsson, Lush Life, Hit Radio, 6 hodin, 53 minut. S vámi Michal Jasmina, Filip, krásné ráno a pojďme do Brna. V Brně, prosím pěkně, zprovoznili výdejní box, kde si vyzvednete balík a u toho koukáte na živý králíky.
1: Prosím.
0: No, kde jinde se to mohlo uskutečnit než v Brně, jo? Tak si představ, že prostě si jdeš vyzvednout nějakou elektroniku a teďka si to odevřeš, že jo, ten boxík, kde to na tebe vyjede, že jo, schránka, sloupec 4, schránka 26 a najednou to vyskočí Bob a Bobek. Prostě.
1: Tak bebečko, Bob a Bobek box.
0: Já říkám si, v jakém jiném městě než v Brně se to mohlo udát tohle?
1: No, rozhodně.
2: Tak to mají zajímavý předměty na náměstí, že jo? Já už jsem se bál, jak si o tom začal mluvit, že mají metro konečně. Je to sice trapnej vtip, ale už by bylo na čase možná.
0: Tak my ti děkujeme, Filipe, protože Brno právě odladilo.
1: Ale říkám si, že kdo je jako já a chce doma mít milion zvířat, tak představa, že si jde vyzvednout box, tak já odejdu třeba se třema králíkama prostě.
0: Jako já si myslím, že všechny firmy, asi víte, o kom mluvíme, nemůžeme být konkrétní, že by to mohli zavést po celé republice. No, že prostě tady v těch boxech, že by tam mohla být normálně králíkárna. Pojďme na hity. Lipo Kryštof, jednou jsem slíbil, do sedmé a pak přidá Fíle další zprávy. Hezké ráno.
3: Jednou jsem slíbil, že si tě bému, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
4: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Krásné ráno, je přesně 7 hodin a jsou tu další zprávy, vítejte u nich. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna včera schválila hlasy koalice vládní novelu se zrušením každoroční valorizace jejich cen. Opozice mluvila o populismu. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by platit 24 hodin od zakoupení, nikoli do půlnoci daného dne. Novelu nyní dostane k posouzení Senát. Bratři, kteří působili v česko-ukrajinské skupině falešných telefonických bankéřů, si odpykají 11,5 až 12,5 roku vězení. Tresty jim ve středu pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Desetičlenný gang připravil podle obžaloby více než 800 lidí o celkem 195 milionů korun. Hlavní organizátor podvodu je podle dřívějších informací stíhaný navíc i na Ukrajině. A pojďme také na sport. Karel Sedláček ovládl jeden z podniků série Players Championship v Hertoboši a jako první český šipkař vyhrál turnaj na profesionálním okruhu PDC. Ve finále zvládl rozhodující leg proti Scottu Williamsovi z Anglie a vítězstvím 8-7 si zajistil finanční odměnu asi 426 tisíc korun. 37-letý šipkař se triumfem posunul na 53. místo žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: V krajském městě už začala topná sezóna. Budějická teplárna po 124 dnech znovu spustila vytápění a letos zásobuje téměř 31 tisíc domácností a přes 400 dalších odběrných míst. Nově teplo míří i do dokončovaného justičního areálu na Žižkovce nebo do další haly technologického parku ve Světlíkách. A teplo se bude hodit dneska na jihu, naměříme jen do 17 stupňů a slunce si moc neužijeme, čeká nás oblačno až zataženo s přehánkami.
7: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. Servis bez servisu.cz.
8: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Krásné čtvrteční ránko.
10: Krásný ráno.
11: Snídaně šampionů.
9: Startuje druhá třetina snídaně. My jsme rádi, že tady jste u toho s náma. Krásné ráno a už za pár minut.
10: Budeme znovu soutěžit, takže utíkejte na web Hit Rádia, kdo ještě nemáte registraci, tak udělejte, protože jednomu z vás už za nějakých 8 minut dovezeme 6 tisíc korun.
9: To je soutěž Kdo pak to zvoní, tak za malou chvíli jdeme zvonit. Teď další hity Shakira a Sia na start hodiny. Hezké ráno.
12: Hit Rádio Faktor.

0: 7 hodin, 9 minut, 32 vteřin. Aktuální čas, posloucháte Hit Radio.
1: A právě teďka někde stojí naše hlídka u vašich dveří a možná si právě vy vyhrajete 6000 korun.
2: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: O tom je soutěž Dopak to zvoní a dnes předposlední den soutěže máme pro vás 6000 korun, konkrétně náš kolega Ondra Blaho. Ondro, hezké ráno.
3: Já vás zdravím, šampioni, krásné dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno, tak Ondro, snad budeme víc úspěšnější než v pondělí, protože připomeneme, v pondělí jsme mluvili taky spolu, taky jste byli někde a paní doběhla asi o 12 vteřin později, takže to bylo bez výhry, je tak?
3: Je to tak a my se dneska nacházíme v městě, ke kterému celá republika vzhlíží a zároveň si z ní celá republika dělá legraci, takže možná jsem tím trošku napověděl, kde
0: Počkej,
3: se dneska
0: Ondro,
3: nacházím.
0: Myslíš, že jsi tím napověděl? Já si myslím, že ne. No tak pojďme to zkusit, jdeme zvonit a vy, kdo jste registrovaní, běžte se podívat ven, jestli tam náhodou nestojí hezký kluk. S 6000 korunami nad hlavou, 30 vteřin odstartovalo právě teď.
3: Nacházíme se v místě, kde už za pár okamžiků bude spoustu dětí v předškolním věku.
0: Aha.
3: A myslím si, že by už mohlo být jasno, kde se právě dneska s naší hlídkou a hlavně se 6000 korunami nacházíme.
1: 15 vteřin.
3: Pořád nic. A přitom už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
0: Pozor, někdo přichází,
3: je to paní Ivana.
0: Je to paní Ivana.
3: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampion, vezměte si ten telefon do ruky.
4: Dobrý ráno.
1: Dobré ráno, kdo tam? Jsem
4: Mostra, tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
4: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
1: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
4: Krásný.
0: Ivano, 6000 korun je vašich, moc vám gratulujeme.
4: No. Ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojata, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam vomzlím, až odjedete.
0: Ještě nám povězte, jak dlouho jste registrovaná do soutěže, někde z kraje nebo až teďka ke konci?
4: Já si myslím, že nějak 2 týdny.
1: No, takže od začátku prakticky.
0: Takže od začátku. Čekání se vyplatilo, tak ještě jednou moc gratulujeme, 6000 korun vašich. A jestli nám dáte ještě našeho kolegu Ondru, prosím.
4: Ano, dám. Děkuji moc, mějte se.
0: Krásné ráno.
3: No tak to klaplo, ale paní byla připravená. Ta byla nachystaná, ta na mě číhala zpoza rohu, aby nebyla vidět, ještě před zazvoněním, ale potom byla rychlá a už je tady a už má radost. Obrovskou radost.
0: Tak to jsme rádi. Tak Ondro, my moc děkujeme, mise splněná, dopadlo to a zdravíme do toho nejkrásnějšího města v České republice, což je Brno.
3: Moc pěkně si to řekl. Mějte se hezky.
0: Ahoj.
1: Mimochodem připomínáme, že zítra padne velká částka, kterou povezeme my dva s Michalem k někomu z vás.
0: Co je ta větší výhra, že přijedeme my dva, anebo že vám vezeme 50 tisíc?
1: Necháme na vás.
0: No samozřejmě, že přijedeme my dva, tak zase zítra.
2: Další prachy ti vezeme zase zítra.
0: A registrace na webu hitradio.cz. Teď Offenbach a Norma Jean Martin Overdrive. Hezké ráno.

0: Adam Ďurica a tohle je čtvrteční Hitrádio snídaně šampionů, chvíli po 7:45. Dobré ránečko.
1: To je tma dneska, co? A bude hůř.
0: Ty jsi všimla brzo, že je tma.
1: No ne, já chci říct, že jako bude hůř, už to prostě nastalo, jo, už by měla být noc delší než jeden. A já jsem si řekla, že nechci, aby z toho byl ale někdo skleslej a že si můžeme tady určit pár věcí, kvůli kterým vlastně je to dobrý, jo. Mm-hmm. Za prvý, když je tma, tak tma znamená takovej ten klídeček, že večer už máš pohodičku. Hmm. A když tě někdo někam pozve, ty řekneš, ne, hele, už je tma, mě už se jako nechce.
0: Můžu k tomu přidat svůj gargamelský pohled?
1: No.
0: Tak včera bylo 7:30, já jsem byl na počítači, dělal jsem si přípravu a říkám, ty, to je tma zase už. Víš, takže to je můj pohled.
1: Ne, opravdu, nebuďte z toho skleslí, protože to má spoustu výhod a když je třeba máte nějaký FOMO z nějakých letních večírků a takhle, tak teďka už ne, že?
0: Jaká je výhoda, když jdeš do práce za tmy a vrací se za tmy? Tak pojďme dál, jakou tam máš další výhodu, Jasmin?
1: Ne, opravdu, přežijeme tohleto obdobíčko.
0: Já tady mám písničku vlastně, která se k tomu docela hodí. Hello darkness, my old friend. Je to tak, tohle k vám pošleme za malou chvíli. Taky Alex Warren, přihodíme aktuální dopravu, nová klasika, chvíli po 7:30. Bude i rychlá pětka, kde soutěžíte o voucher v hodnotě 6000 korun na nákup sportovního oblečení. Tak zůstaňte s námi, hezké ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne, ne, ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: V Ternu nyní v akci. Vejce M 30 kusů za 79,90. Vepřové maso mělněné 1 kg za 79,90. Ryze české Terno.
9: Tak co, Karle, už bydlíš?
10: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně
9: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
11: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
12: Velkoj malonkot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
13: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
14: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
15: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
14: www.dveřepodlahy.com.
16: Víš, co je na práci nejdůležitější?
17: Když ti dobře a pravidelně platí.
16: Když máš jistotu stálého místa.
17: Když nemusíš daleko dojíždět.
16: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
17: Přijmeme leštiče s nástupním mzdou přes 40 tisíc. Více na www.práce.vgpn.cz.
18: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
19: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, auto-strakonice.cz.
20: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
21: Vážně? A co umí?
20: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
21: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
22: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Na Táborsku už se povedlo došetřit nehodu, která se stala u obce Skalice. Teď už je silnice opět průjezdná plynule a bez zdržení. Uzavírka ale stále čeká v Třeboni, kde se pracuje v Budějovické ulici, která je neprůjezdná. Tak s tím počítejte.
23: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
24: Hit Radio Faktor.

0: Alex Warren, Ordinary, 7.31. Dáváte si čtvrteční Hit Radio, krásné ráno. Filip má ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Silničáři provádějící běžnou údržbu u dálnice narazili na nevídanou věc. V trávě u svodidel objevili odložený malý kufřík plný vzácných mincí v hodnotě několika milionů korun. Policie teď zjišťuje, komu poklad patřil a jak se do příkopu vlastně dostal, Michale. Nejdelší dobu na čele hitparád v historii, takový rekord si na konto připsala country zpěvačka Ella Langley se svým hitem. Skladba ovládá žebříčky 23 týdnů a překonává dosavadní rekordní zápisy. Odborníci mluví o naprostém fenoménu současné hudební scény.
3: Filipe?
2: A na závěr jedna smutná zpráva pro fotbalové fanoušky. Světový fotbal se pomalu připravuje na definitivní odchod jedné z největších legend novodobé historie. Lionel Messi naznačil blížící se reprezentační loučení s drezem Argentiny. Messi v drezu reprezentace odehrál 207 zápasů a dal neuvěřitelných 125 gólů.
0: My se tady s Jasmin netejíme tím, že jsme trošku fotbaloví analfabeti, tak ano, zajímalo by nás teda, co je ten důvod.
2: No takhle, fotbalový věk, ten je prostě neúprostný. Lionel Messi už je mu 39, což je teda na fotbalistu prostě dost, tak se rozhodl, že odejde takzvaně na vrcholu, i když ta Argentina mistrovství světa letos zrovna nevyhrála.
0: Podívej se na Jardu Jágra, na kterém ještě hraje, ne?
2: No, ale to je hokej, tam, víš co, když tam na půl minutky odpočineš si, fotbal tam to nejde.
0: No, jasně. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
4: Kdo máte zájem, tak pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Teď Coldplay a BTS, My Universe, hezké ráno z Hit Rádia.

0: Hit Radio Coldplay BTS 7.36. Krásné ráno, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
2: Kdo rádi sportujete, anebo rádi vypadáte, že rádi sportujete, tak pozor, celý tento týden hrajeme o 6000 korun na nákup na Under Armour na jejich e-shop, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv.
0: A tuhle parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má navíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba na dentální hygienu. No a o voucher v hodnotě 6000 korun si zasoutěží Kuba. Kubo, hezké ráno.
3: Ahoj, hezký ráno i vám. Ahoj.
0: Hezké ráno a taky senátor Vojta. Ahoj Vojto.
4: Dobrý den.
2: Už jsme starý, máme dobrý den.
0: Ty jsi nadšený, že jdeš do školy, co Vojto?
3: No. My tady laborujeme celou dobu, protože chceme vyhrát, aby jsme mohli jet na lyžák, jo, aby měl výbavu.
0: No tak super, tak pojďme na to, chlapi.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaké číslo představuje římská číslice V?
3: 5.
2: Ano.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Chlapi, budete vědět, kolik slabik má slovo pojišťovna?
3: 4.
0: Je to tak, Kubo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Pokud mám arachnofobii, tak z čeho mám strach?
3: Z hadu.
2: A nebo to ne, druhý?
3: Spadl.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tak co, Vojto, tohle bys mohl vědět, jaká pohádková princezna má 7 trpaslíků?
4: Sněhurka.
2: Je to tak a dokonce bez nápovědy, to se nám líbilo. A pátá poslední otázka. Která země je domovem pici?
3: Italiano.
2: Si.
0: Italiano, Vojto. Vojto, ty jsi to tátovi vyhrál normálně. Vojto?
3: Vojto vyhrál.
2: Moc gratulujeme, výborná práce, pánové, v oba
0: 6000 korun na nákup na Under Armour od Vojenské zdravotní pojišťovny. Chlapi, je to vaše.
3: Děkujeme moc.
2: Takže lyže budou, lyžák bude.
3: Na to?
0: Tak Kubo, měj se krásně a Vojto, ještě nám řekni, jak se těšíš do školy? Pojď, emoce.
4: Vůbec.
0: Tak čau.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Rádio Faktor.

0: Posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů a to nám dělá velkou radost Tereza Mašková a Marek Lambora.
1: De facto zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: 7 hodin 10 minut jsme jako tradičně každý den zvonili tady u nás v éteru. O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, a Ivana si dnes vyhrála 6 000 korun. A i vy můžete vyhrát. Zítra je poslední den soutěže.
2: Takže se utíkejte registrovat na web Hit Radia, protože zítra je opravdu rozhodně o co stát. My dva s Michalem vám povezeme 50 000 korun a obecně to ráno bude strašně speciální a specifický, protože my celou dobu budeme vysílat z auta, celý 3 hodiny.
0: Bude to snídaně šampionů na cestách.
2: Taky upozorňujeme, že ten časový limit se prodlouží, protože 50 táců je 50 táců, takže z 30 sekund uděláme minutu.
0: Budeme čekat minutu, bude to minuta, takže opravdu velká šance vyhrát. Tak kdo ještě nemáte registraci na webu hitradio.cz do soutěže, kdo pak to zvoní, udělejte tak, protože jinak. Šanci 50 000 korun vyhrát 50 000 korun mít nebudete, tak to by byla velká škoda. Za malou chvíli Alan Walker, také Alvaro Soler a aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Tak hezký ránku, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
10: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
9: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
10: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
11: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s ETA pečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Když máte chuť.
17: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního.
18: Tak zajděte do IGY, do Bageterie Bulvár.
19: A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
20: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
16: Vytvořeno s použitím AI.
21: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
22: Radíte?
23: A tohle znáte?
22: Bylo to fajn, ozvu se.
23: Sestěhujem se hned?
22: Zapomněl jsem peněženku.
23: Uděláme si selfiečko?
22: Promiň, volá manželka.
23: Mrkneme do pařížský.
22: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
24: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
23: Elite Date, seznamka pro vztah.
25: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
23: elitedate.cz

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Záchranné složky vyjeli k nehodě na Českokrumlovsku. Opatrně na průtahu Dolním Třebonínem, kde havarovalo osobní vozidlo. Zdržení je tam do 5 minut. A pozor taky na Jindřichohradecku, obec Bednárec. Tam je to nehoda osobáku se zvěří.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: David, 7.53. Dáváte si čtvrteční snídaní šampionů na Hit Radio, dobré ráno. A nemilá zpráva, lidstvo brzo vyhyne. A víte proč? Mladí totiž nemají prachy na randění.
1: A je,
0: to potvrzuje poslední průzkum. Říkají tady, že téměř polovina mladých lidí řeší hlavně to, jestli si to můžou finančně dovolit. Takže místo toho, aby řešili, jestli se k sobě hodí a jestli to tam, jak to říkají mladí dneska, jestli to mečlo.
1: Jestli
0: nebo
1: to fíluješ?
0: Jestli to fíl, já nevím prostě, já už jsem dinosaurus, jo. Tak řeší, jestli se jim vyplatí jet na rande přes půl města.
1: Takže láska by byla, chemie by byla, prachy nejsou.
0: No, největší afrodiziakum je dneska prostě stabilní zaměstnání, to vypadá. A mě by zajímalo, kdybychom se vrátili třeba do našich teen let, jo, kdyby nám bylo třeba 18, tak kolik bychom byli ochotní utratit za rande?
1: Hele, já si myslím, jakože sorry, tak dobře, vymáčknu pak za sebe nějakou částku, ale teď to o těch prachách vůbec není.
0: No, protože to vždycky platil ten chlap za tebe, že jo? Tak
1: to pozor, to já zase ráda zvu, jo, to naopak. A já se i první ozývala kdykoliv a tak. Ale myslím si, že to nemusí vůbec nic stát, že můžeš tamhle utrhnout kytku a může to být prostě hezký a můžeš vzít deku tamhle pod širák a je to mnohem lepší než nějaký drahý rande.
0: No, láska se neptá, no, ale tak láska se neptala, to ještě nebyl benzín za 55 korun, že jo? Asi je to jasný. Jennifer Lopez, Ain't It Funny, doslova 7.54 Hit Radio, tohle je snídaní šampionů, hezký ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnými.

0: šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On Air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Krásné čtvrteční ráno, za chviličku 8 hodina a další zprávy, vítejte u nich. Byt, jistá práce, fungující vztah a školka za rohem. Než se Češi odhodlají k prvnímu dítěti, chtějí mít splněnou řadu podmínek. Čím déle čekají, tím častěji se jim plán rozplyne. Nová zpráva o rodině od Výzkumného institutu práce a sociálních věcí ukazuje, že samotný vyšší rodičovský příspěvek na tom nic nezmění. Zahraniční pacienti si v českých lékárnách vyzvedávají léky na elektronický recept ze svého domovského státu čím dál častěji. Za necelých 9 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Léky si v tuzemsku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi s e-recepty většinou míří do Chorvatska. A pojďme také na sport. Fotbalistky Liberce se v úvodním utkání druhého předkola evropského poháru postarali o velké překvapení. Favorizovaný Rosenborg porazili v Azylu v Ústí nad Labem 3-1. Dvě branky dala na konci prvního poločasu Charlotte Truxová. Odveta se odehraje za týden v Trondheimu. Výhru mají i hráčky Sparty, které zničily rumunský Farul Konstanca 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Jihočeská univerzita otevřela opravený sportovní areál na Sádkách. Za 125 milionů tu vzniklo fotbalové hřiště, tenisové a beachvolejbalové kurty i nový atletický ovál. Areál budou využívat hlavně studenti, otevřený ale bude i veřejnosti. Slavnostní otevření bylo součástí dnes univerzitou, který zakončili koncerty Adama Mišíka a Kapitána Demo. Končím počasím, dneska na jihu sáhneme po deštníku, čeká nás oblačno a zataženo s přehánkami a v denních maximech naměříme do 17.
4: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
7: Jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
8: Taky s Filipem, hezký ranko.
5: Krásný čtvrtek.
9: Snídaně šampionů.
5: Nerada to říkám, jo, ale dneska máme přesně 3 měsíce do Vánoc.
8: 3 měsíce, no jestli je důvod radosti, nicméně možná vy už jste potkali někde nějakou vánoční výzdobu, protože já jsem někde četl, že už snad nějaký zajíci vánoční,
5: Ježíši,
8: něco někde,
5: ne,
8: něco
5: hele,
8: někde.
5: Pojďme od toho radši, ale zítra vlastně Ježíšek dorazí k někomu z vás a budeme to trošku my dva, protože zítra si můžete vyhrát 50 tisíc korun.
8: O tom je soutěž, kdo pak to zvoní, zítra velké finále, tak kdo nevíte, o čem je řeč, funguje to tak, že když na webu hitradio.cz dáte svoji registraci, budete čekat v 7:10 na zvonek, tak zítra dost možná potká někdo z vás nás a my vám dovezeme 50 tisíc korun a když teda za 3 měsíce Vánoce, tak si říkám, jestli už náhodou tak jako není čas, jo? A hele...
5: A spíš ne.
8: Není. 8:03. Já bych nechal Mariah Carey ještě u ledu pár měsíců, co vy na to?
5: Jsem pro.
8: Vidíme, hele, vidíme, kýváte, taky byste to nechtěli poslouchat takhle po ránu, chápu. Ina a Rehab, I'll Be Waiting, další parádní hity pro vás, tím startuje další hodina, tak hezké ráno.

0: Tohle je Eminem Mariana, Love the way you lie, na Hit Radio. 8 hodin 9 minut, dobré ráno šampioni. Nás by zajímalo, jestli máte Netflix, případně nějaký takovýhle platformy, protože ho můžete úplně v klidu zrušit. Stačí vám totiž úplně v pohodě sousedská skupina na WhatsAppu. Jestli v nějaký takový jste, tak asi víte, o čem mluvím. My máme totiž často takový večerní program zdarma s přítelkyní, protože my v té skupině jsme, ale my se tam jako moc nevyjadřujeme. Jo. A teďka vidíš, že tam někdo napíše fotku, já nevím, že tam je špatně vytřeno, anebo že prostě někdo dal kočárek o 2 cm vedle, než jako ho měl dát. A teďka to je prostě celovečerák. Jo. A my se nad tím bavíme. A teďka se tam objeví v tom chatu, že jo, Petr píše. Jana píše, Miroslav píše a teďka čeká, co z nich vypadne a přitom ty lidi normálně jako na chodbě toho domu ti neřeknou ani dobrý den, jo? Ale ten chat, hele, tam to jede. Tak mě zajímá, jestli vy jste v nějaký takový skupině.
1: Já si myslím, že tohleto chování je taková paralela k sociálním sítím. Nicméně taky jsem v takových skupinách a taky tam nejsem aktivní. Já to úplně nesnáším a obecně nesnáším skupinový chaty. Nestíhám to číst, nebaví mě reagovat, nepište mi.
0: No a ty se zapojuješ nebo?
1: No nezapojuju, byť jako asi jsem takovej ten typ, co má rád má věci pod kontrolou, rád ty věci řeší, ale prostě ne přes chat, no.
0: Co Fila?
2: Já mám všechny skupinové chaty stlumený, protože to by se nedalo. Já tam mám jako na všechny sporty, co dělám, 5 skupin, pracovní skupiny, takže to by se jako fakt nedalo. Moc se nezúčastňuju, pak dostanu občas od šéfa vynadáno, že jsem nepřišel nikam.
0: A ty to pak zjistíš, když třeba vypnou vodu u vás v baráku a říkáš si, ty neteče voda, prostě a proč? No a protože ta zpráva byla v té stlumené skupině na tom WhatsAppu.
2: To se mi ale pozor stalo s internetem předevčírem. No. Zrovna tam právě sousedi psali, že ho v ulici, že nepůjde internet celý den a já si ho jsem měl domluvený ale, online meeting a nic. No.
0: Předevčírem internet dopoledne vypad všem.
1: Jo, autůčko.
0: No nicméně, asi víte, o čem mluvíme, kdo nás posloucháte a jestli takovou skupinu máte, tak by nás zajímalo, co nejšílenějšího jste v ní se sousedy řešili.
1: Budeme rádi za zprávy, ale samozřejmě i za hlasovky, ať vás slyšíme takhle po ránu. Takže číslo k nám 777 937 777.
0: Nebo nám to můžete poslat klasicky SMS-kou. Budeme moc rádi, tak buďte součástí vysílání a teď k vám letí další muzika. Tohle jsou The Call-in na Hit Radio v 8 hodin 11 minut. Hezké ránko.

0: tak všechno mám.
1: 8:45, 2 minuty k tomu. Tohle je Hit Radio, krásné ránko. Tak co, máte sousedskou skupinu, taky to používáte místo Netflixu, protože připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, že je to občas takový celovečerák, kor, když se třeba, když někdo zapomene vytřít. Tak a přišlo od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jestli nějakou takovou skupinu máte a případně co nejšílenějšího jste v ní řešili.
2: Ivča píše, dobré ráno, my sice sousedskou nemáme, ale za to jsme měli skupinku ze školky a to jsem si teda říkala, chudák ty děti, co to mají za rodiče. A to je fakt, no, to musí být občas dobrý bizar.
1: Taky píše Mára, ahoj šampioni, u nás se řešilo, kdo vyhodil krabici od televize nerozřezanou, samé blbosti. Ale to zase jako ale docela chápu, protože když to nerozřežeš a hodíš to do toho kontejneru jako na papír, tak tam hodíš jednu krabici a to je všechno.
2: No jo, tak já jsem trošku ten typ, tak já se nebudu vyjadřovat. Lenka, soused poslal ve 2 ráno zprávu, prosím, kdo se teďka sprchuje, je to slyšet. A to já tady už říkala milionkrát, že sprcha je jedna věc, ale nám tam furt někdo pere. A pere nám tam třeba ve 3 ráno.
1: To
2: a já
1: fakt.
2: Už to nezvládám.
1: To je fakt. Já už jsem se na to zvyk, protože chápu, hele, energie drahý, všechno paliva, tak prostě noční proud, tak prostě musíš jako prát a ždímat jako ve 2 ráno. No.
2: To znělo, jak kdybychom bydleli spolu. To je fakt a já už jsem si na to zvyk, tak to není, prosím vás.
1: Taky píše anonym, my žádnou skupinu nemáme, u nás si sousedi pořád ještě nadávají osobně.
2: No. Tak to je nejlepší.
1: Geniální.
2: Máme tady ještě zprávu. Ahoj šampioni, my nepotřebujeme v bytovce nic takového. Máme sousedku, tý říkáme mobilní bezdrátový internet. Víme na to jisto, že co to píšete?
1: Víme jistě, že to, co jí řeknete, ví pak celá vesnice.
2: Tak,
1: ahoj, překladu. Ahoj, pája. No tak tady je vidět, že prostě každý, kdo máte takovou skupinu, máte někoho takového právě v té skupině a do skupiny Hit Radio. Posíláme za mlou chvíli hlasovku, má to 3,5 minuty, R-City, Adam Levine, Locked Away, taky se staví Miles Smith. No a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, bude aktuální doprava. Hezký ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz
4: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
7: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
6: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
7: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
10: Lelosy. Too comfortable to take off.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
13: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
14: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
13: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
14: Stylový, pevný, bez keců.
13: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
14: Když už bydlíš, tak pořádně.
13: Deflé, 2 E na konci.
0: krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
15: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
16: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
17: Hej,
16: kamarádi!
18: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4.
19: Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven.
18: www.euautoservis.cz.
20: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, zůstávejte opatrní na Jindřichohradecku v obci Bednárec. Došetřuje se tam nehoda osobního auta se zvěří. A dál pozor taky na Českokrumlovsku na průtahu Dolním Třebonínem, kde se krátce zdržíte kvůli nehodě osobáku.
22: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio Faktor.

0: Miles Smith. We could dance all night. Je přesně 8:30, ladíte Hit Radio snídaně šampionů. Co pro nás má Filip?
1: Ranní update.
2: Už přes 30 000 balíčků rozdali v Dubaji obyvatelům, kteří se zapojili do nevšední iniciativy. Jejím prostřednictvím mohli Emiráťané výměnou za pozvání kamarádů či rodinných příslušníků do města obdržet nejrůznější poukazy do hotelů, restaurací či na atrakce. Úřady se tímto způsobem snaží oživit cestovní ruch, který negativně ovlivnil blízkovýchodní konflikt. Ve španělském městě Buñol se opět konala slavná La Tomatina. Do ulic vyrazili tisíce lidí, aby se během hodiny vzájemně ostřelovali rajčaty. Účastníci mají jedinou zásadní bezpečnostní povinnost. Před hozením musí rajča rozmáčknout, aby nezpůsobilo zranění. No a radnice v Nizozemsku rozmístila po městě lavičky, které nejsou určeny k práci ani telefonování. Cedule u nich vybízejí lidi, aby si jen sedli a nic nedělali. Podle města má projekt pomoci zpomalit každodenní tempo. Obyvatelé si prý nejdřív mysleli, že jde o vtip. Dnes jsou lavičky plné, tak jak by se to líbilo vám dvěma tady v Praze?
3: Já si myslím, že je to dobrá věc, která je ale těžko proveditelná, protože představme si tu situaci, sedneme si na lavičku, první co? Vezmeš telefon většinou.
4: No tak my teďka stojíme, že jo, takže normálně pracujeme, ale já když si teďka takhle sednu, schválně. Postavím se a pracuju zase. Pojďme na muziku, Anastasia, Welcome to my crew, 8:32. Hezké ráno, šampioni.

0: 8.39, posloucháte Snídaní šampionů. Dneska jsme zvonili a cinklo to.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Předposlední den soutěže o spoustu peněz. Dneska jsme zvonili v Brně u paní Ivany. Ta stihla do 30 vteřin vyjít před dům, našla tam naši hlídku a vydělala 6 000 korun.
2: Pojďme se rovnou poslechnout, jak to dneska znělo.
3: Už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
4: Pozor.
3: Přichází, je to paní Ivana.
4: Je to paní Ivana.
3: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampionu, vezměte si ten telefon do ruky.
2: Dobré ráno, kdo tam?
5: Tady je Ivana.
0: Dobré ráno.
5: Já jsem na vás čekala, no mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem si říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
2: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
5: Krásný.
0: Ivano, 6 000 korun je vašich, moc vám gratulujeme.
5: Ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojatá, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu, snad já tam omzlím, až odjedete.
0: Mě zajímalo, jak to s Ivanou dopadlo, jestli opravdu to s ní seklo za těma dveřma.
2: Padla. Nicméně tohle byla, teďka už můžeme říct, by to nebyla malá výhra vůbec tahle částka, tak ale oproti zítřejší částce, to malý je.
0: Zítra velký finále, 50 000 korun pro někoho z vás, pro někoho, kdo máte registrace na webu hitradio.cz a ty peníze vám dovezeme my dva s Jasmin.
2: Podotýkáme, že opravdu je dovezeme během vysílání, což pro nás znamená, že my budeme 3 hodiny vysílat z auta a taky se vám prodlouží ten časový limit.
0: Z půl minuty, což bylo teď, to bude 1 minuta, takže pokud bydlíte třeba v bytovce, stihnete doběhnout dolů. Takže zítra v 7.10 čekejte na zvonek tady ve vysílání Hitrádia, no a běžte se pak podívat před dveře, jestli tam náhodou nestojí takový dva sympatický lidi. S 50 tisíci v ruce, tak zítra.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
6: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: Randíte?
13: A tohle znáte?
12: Bylo to fajn, ozvu se.
13: Sestěhujem se hned?
12: Zapomněl jsem peněženku.
13: Uděláme si selfiečko?
12: Promiň, volá manželka.
13: Mrkneme do pařížský.
12: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
14: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
15: Elite Date, seznamka pro vztah.
16: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
15: elitedate.cz.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
19: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
18: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
19: Bude vejdán.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
20: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
21: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
20: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
22: Velkoj maloukot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
23: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
24: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
25: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
24: www.dveřepodlahy.com.
26: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
27: Záruční i pozáruční servis štýl.
26: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
1: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Farna, taky Miraj, vzpomeneš si na Hitrádiu v 8.51, krásné ránko.
1: Pokud se řadíte mezi Swifties a ne teda fanoušky Taylor Swift, tak na zítřek možná máte nastavený budík velice brzy, protože ona v 6 ráno našeho času představí nový single, který se má jmenovat Patient Zero.
0: Je to divný, budík mám nastavený taky, ale ne kvůli novému songu od Taylor Swift, ale proto, abychom tady byli.
1: On samozřejmě teďka každý řeší, o čem to bude, každý její velký fanoušek, protože ona vydává vlastně první věc od její svatby. Takže se čeká, jestli dostane nějaký jako zamilovaný dopis, novou manžel, nebo jak to bude probíhat.
0: Jak velká pravděpodobnost je, že to bude další song v řadě, který bude absolutní hit a bude to číslo jedna v hitparádách? Dávám tomu tak 101%. Co ty?
1: Byl by to už 16. song na prvním místě.
0: Takže zítra v 6 hodin našeho času ho vypustí. To znamená, že bychom ho zítra ve snídení šampionu mohli zahrát. A uděláme takovou sondu do vás, do duší České republiky. Jestli se vám to bude líbit nebo ne.
1: No tak jo.
0: No tak jo, tak domluveno. A když se o té Taylor bavíme, tak samozřejmě bychom jí na závěr čtvrteční snídaně šampionů taky mohli zahrát. Blank Space, může být? Tak jo. Domluveno, Taylor Swift, a pak se rozloučíme. Tak hezké ráno, šampioni, v 8.53.

0: Taylor Swift. And I'll write your name. Jak jsme slíbili, tak tohle byl poslední song čtvrteční snídaně. Je 8.57, posloucháte Hit Radio, dobré ránko a jdeme se rozloučit.
1: A jak jsme slíbili, tak jsme slíbili i ještě jednu věc, že zítra vám my dva osobně dovezeme 50 000 korun a to pro nás znamená, že celá zítřejší snídaně šampionu bude vysílána z auta.
0: A povezeme se na zadních sedačkách a možná se třeba i s někým z vás potkáme na nějaké pumpě, protože samozřejmě nemyslím si, že ty budeš mít jako dojezd, že vydržíš jako nejít na malou, takže určitě budeme zastavovat někde na nějaké benzínce po cestě k vám, komu povezeme těch 50 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní.
1: Možná uslyšíte i nějakou divnou hudbu, šéf mi říká, ať sebou vezmu ukulele na cestu, tak možná se něco ozve i takovýho.
0: Jinak, kdo nevíte, o čem mluvíme, soutěž, kdo pak to zvoní, zítra poslední den, grand finále, 50 000 korun pro vás, detaily a registrace do soutěže na webu hitradio.cz a my se zítra budeme moc těšit.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak hezký čtvrtek, šampioni, a zítra
1: se těšíme v 6 ráno, ahoj.
0: 6 ráno jsme tady, čau, hezký den.
3: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, takže snídaně šampionů zítra na cestách, možná je někde potkáte. Pojďme se ale podívat, jak to jede aktuálně. Vypadá to dobře, neměla by vás držet žádná vážnější komplikace. Na D4, ale pozor, v obou směrech, jak na směru na ve směru na Písek, tak taky na Prahu, kvůli srážkám je tam snížená viditelnost. Takže dávejte na to pozor, šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz. Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 000. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.

0: Rapur Kartová. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu. Jde třeba o změnu pravidel penzijního spoření nebo o růst důchodů starších penzistů. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svoji návštěvu Spojených států. Setká se tam se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou, a jednat bude i s tamním guvernérem. Na místní univerzitě pak bude debatovat se studenty. S rozsáhlým požárem dnes od časného rána bojují hasiči na Táborsku. V Plané nad Lužnicí hoří hala, kde mimo jiné parkují i nákladní vozidla. Hasičům už se požár povedlo lokalizovat, nicméně práce na místě nadále probíhají. Příčinu požáru a výši škod budou po dohašení zjišťovat vyšetřovatelé. České házenkářky na úvod přípravného turnaje čtyř zemí o štít města Chebu prohrály s B týmem Norska. Padly 30-38. Další zápas čeká český tým zítra, kdy nastoupí proti Polsku. V neděli pak Češky turnaj uzavřou utkáním proti Slovinsku.
1: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
2: Dneska to na sluneční brýle úplně nevypadá, spíš si vemte deštník, protože postupně budou mraky přibývat. Odpoledne čekejte přeháňky nebo občasný déšť. Večer to všechno ustane a na teploměru dneska 14 až 17.
3: Hit Radio Faktor.
2: Je 24. září, jsme v práci a venku prší. Ale přesně za 3 měsíce budou za oknem poletovat vločky, budeme ujídat doma cukroví a koukat na pohádky. Tak téma Vánoce určitě probereme a vlastně my už nadělujeme teď, protože ve hře 50 tisíc, částka, kterou někdo z vás zítra vyhraje, tak i to probereme. Zdraví vás Matyáš, teď Mika.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepší si náladu.

Josef, Linkin Park, 9 hodin 12 minut. Čtvrteční dopoledne je tady a jestli můžu doporučit, tak se dneska moc nedívejte do kalendáře, který máte před sebou na stole. Mohl by vám totiž připomínat, že je 24. září. A to znamená, že zbývají 3 měsíce do štědrého dne. Takhle, já už se trošku začínám obávat, že se v televizi objeví taková ta první vánoční reklama, ta s tím prasátkem, co má zahnutý zuby. Každopádně v neděli jsem šel nakoupit do jednoho budějovického supermarketu a už to tam bylo, jo. V regálech tenhle ten řetězec nabízel vánoční kolekce, pak takový ty čokoládové postavičky, adventní kalendáře, vánoční čepičky, no prostě úplně všechno. Tak mě to překvapilo, přijdu domů a všechno to podtrhla moje žena, která mi povídá, že jedna naše oblíbená cukrárna už začíná přijímat objednávky na vánoční cukroví. Tak se bojím, že to šílenství pomalu a jistě začíná. Já vás ale můžu ubezpečit, že u nás necháme Mariah Carey ještě spát, ještě ji necháme pod ledem, máme pro vás hity a za chvilku Lost Frequencies, teď Krištof, život je krásný. Život je krásný i takhle ve čtvrtek dopoledne, přestože venku prší, doufám, že všechno u vás v pořádku. Jsme rádi, že nás ladíte.

0: tady ji máte, krásnou podzimní melancholii. Adele, Easy on Me. Teď už chybí jenom knížka, svíčka a čaj. 9 hodin 23 minut. Svátek má dneska Jaromír a v Česku máme hned 3 slavné Jaromíry. Tak doufám teda, že jsem na někoho nezapomněl. Pojďme začít hudbou, jo? Zpěvák a muzikant Jaromír Nohavica. Další slavný Jaromír, to je samozřejmě hokejista Jaromír Jágr.
1: Jágr, stále Jágr!
0: No jasně, a pak taky Jaromír z filmu Vesničková středisková.
2: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
0: Tak všem Jaromírům všechno nejlepší, samozřejmě i těm našim jihočeským, a za chvilku vám posíláme special hit. Jen a jen pro vás Coldplay.

0: Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10 někomu přivezeme cash až domů. Až ke dveřím pod nos. Je to prosté. Registruj se u nás na webu, čekej na zvonek a rychle otevři. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
4: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
3: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
5: Na topení? Co lepšího bys chtěl, než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
0: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Jsem hrdina.
12: Co tady blbneš?
11: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
12: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
11: Vše na 211.cz.
12: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
11: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
17: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
18: V prodejně Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
19: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
18: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
17: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
16: Jopi, Jopi, Jopi!
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

čtvrtek dopoledne, naladili jste si Hit Radio Faktor, skvělá volba, tohle jsou hity pro vás. Avicii a Levels. Kdy jste se naposledy byli projít v lese? Teď budete mít důvod se do lesa podívat, protože se chystá akce, která vás bude bavit. Jmenuje se Den lesů nové generace a vy se budete moci podívat na místa, kde v roce 2019 pomáhali desítky tisíc lidí obnovovat les. A budete asi překvapeni, jak takový strom vyrostl. Místem konání je velký hutecký les u Smyslova nedaleko Tábora. V sobotu 3. října od 10 do 4 vás místem provedou lesníci. Ukážou vám i lesnickou techniku, drony nebo tažní koně. A připravena bude i ochutnávka zvěřiny. Takže pozor, třeba taky kančí guláš, hele, to musí být dobrota. Takže Den lesů nové generace v sobotu 3. října. Info najdete na webu www.sazimelesinovegenerace.cz. Přijďte se podívat. Teď další hity pro vás. Za chvilku Leony a míříme teď do Ameriky. Tady je Lucie.

0: skoro 3/4 na 10, tohle byla Leony. Tak zítra nás čekají v éteru dvě velká finále. Finále naší hry, kdo pak to zvoní ve hře 50 tisíc pro jednoho z vás. A vyvrcholení přinese i souboj podzimních chutí. Celý tento týden hlasujete o tom, kterou chuť máte úplně nejvíc spojenou právě s podzimem. A my už víme, že pití to nebude. Takže kakao, čaj nebo burčák, to všechno jste vyřadili. Naopak se do finále dostaly dvě pochoutky. A je to jablečný štrudl a bramboráky. Tak co vám chutná víc? Co máte víc spojené s podzimem? Pojďte rozhodnout, hlasujte na Instagramu Hydrádia Faktor ve storíčku.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Trenírkárna.cz
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkárna.cz.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
1: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
1: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
1: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé. Dvě E na konci.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Je tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.
16: Když máte chuť.
17: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého,
16: lahodného,
17: no originálního,
18: tak zajděte do IGY, do Bageterie Boulevard.
19: A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Boulevard.
20: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
0: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
21: Hit Radio Faktor.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: need.
1: 9 hodin 58 minut a Benson Boone v našem éteru. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Aktuálně se u nás na jihu Čech jezdí bez vážných komplikací. Pokud se pohybujete po D4 ve směru na Prahu, tak dejte pozor, zhruba na 70. kilometru jede tam nadměrný náklad, tak s ním počítejte. Šťastnou cestu, vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
8: 10 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová.

0: příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
1: Hasičskou techniku je náročné k ohni v přírodě dostat. Lesníci proto začali v lesích klestit průseky, které by cestu měly usnadnit. Jihočeská univerzita otevřela opravený sportovní areál v Českých Budějovicích. Je v ulici Na Sádkách v blízkosti centra města. Jeho součástí jsou fotbalové hřiště, kurty na plážový volejbal a tenis nebo tartanový atletický ovál. Náklady na přestavbu sportoviště byly 125 milionů korun. 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci. V jejich dresu nebude chybět útočník Cristiano Ronaldo. Čeští fotbalisté do ligy národů vstoupí v sobotu domácím zápasem proti Chorvatsku. Ve skupině pak narazí ještě na Španělsko a Anglii.
2: Holacentr. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Holacentr, váš spolehlivý servis.
3: Dnešek bude trošku mokřejší, než bychom si přáli. Přeháňky nebo občasný déšť se objeví v podstatě na celém našem území. Až večer se počasí trošku uklidní. Teploměry se dneska zastaví mezi 14 a 17.
4: Hit Radio Faktor.
3: A jestli se někdo těší na zimu, tak jsou to milovníci zimních sportů, lyžaři a snowboardisti. A my si teď pustíme snowboardiáckou hymnu.

0: Ela, Kate Ryan a za chvilku Señorita, Shawn Mendes a Camila Cabello.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
0: Dneska naposledy jsme vyrazili s pár tisíci, zítra zazvoníme na poslední adrese a v ruce budeme držet 50 tisíc. To je jako najít poklad na konci duhy. Je to jako chytnout zlatou rybku, co vám splní všechna přání najednou. Jedna registrace a jste ve hře. A vyhrát může opravdu dokoli z vás. Tak nečekejte a prostě zkuste svoje štěstí. A protože vám ty prachy chceme dát, tak prodlužujeme časový limit na 1 minutu. To znamená, už nebudete mít 30 vteřin na to nám otevřít, ale zítra 1 minuta. Navíc těch 50 tisíc vám přivezou osobně Michal a Jasmin. Oni budou už od 6 vysílat přímo z rádiového auta. Takže určitě poslouchejte, protože třeba zazní možná nějaká indicie, uvidíme. No a teď se pojďme podívat na to, jak probíhal dnešní výjezd. Jdeme si to připomenout.
2: Už se tady někdo ochomítá, ale paní to není. Ale pozor, někdo přichází.
3: Pozor, někdo přichází,
2: je to paní Ivana.
3: Je to paní Ivana.
2: Předávám telefon. Jasmina Michalský, není šampionu, vezměte si ten telefon do ruky.
4: Dobrý ráno.
5: Dobré ráno, kdo tam?
4: Tady je Ivana.
3: Dobré ráno.
4: Já jsem na vás čekala. No mně to bylo úplně jasný. A já jsem se těšila, já jsem tady vyhlížela, já už vlastně ty dny předtím už jsem tady nakukovala, protože jsme v mateřské školce a tak tady rodiče běhají s dětma, že jo, a tak já jsem byla taková jako natěšená, já jsem se říkala, no tak, že by jednou, že bych měla štěstí.
5: Tak dneska to přišlo, prosím vás.
4: Krásný.
3: Ivano, 6 000 korun je vašich, moc vám gratulujeme.
4: No, ježiš, já moc děkuju, já jsem úplně dojata, já pořád ještě jako radost, ale já tam za dveřma padnu.
0: Tak takhle vypadala radost z částky 6 tisíc, ale já se těším, až uslyším ten křik toho, kdo vyhraje 50 tisíc. Zítra velké finále, buďte ve střehu.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Venku máme zamračeno, ale teď vám to dnešní dopoledne rozzářila světluška od All City. Fireflies! Pojďme se podívat na to, kdo má dneska narozeniny, samozřejmě z těch slavných osobností. Je to herec Miroslav Vladyka, taky Iveta Blanarovičová. Mimochodem, viděli jste ji někdy v poslední době, jak vypadá? Takhle, vím, že neslušný říkat, kolik má, já to řeknu, je jí 63, ale člověk by jí řekl o 20 let méně, to je prostě neuvěřitelný, jak ona vypadá. Zajímalo by mě, jak to sakra dělá. V každém případě ještě jedny narozeniny tu máme. Kulatiny. 80 let slaví dneska legendární písničkář Honza Nedvěd. Člověk, na kterého si vždycky vzpomeneme v létě u táboráku, protože ty jeho songy k ohni prostě patří. Takže všechno nejlepší a napadlo mě udělat takový malý narozeninový pokus. Jdeme z Honzy Nedvěda udělat Honzu Medvěda.
1: Medlání jednu z tých řas. Do tmy se koukám, hraju si písničky tvý, co jsem ti psal. Hit Radio.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90 a Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice. auto-strakonice.cz.
8: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
9: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
8: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
9: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
10: Under Armour makes you better.
11: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Moderní internet www.starnet.cz.
14: Starnet internet.
15: Randíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: elitedate.cz.
19: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
20: Freshness. Our focus.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
22: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
23: Bauhaus, když se to má podařit.
24: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána, a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hit Radio. Zlepši si náladu.

0: Jestli nás teď ladí někdo, kdo je silný ročník 70, tak to už za 4 roky oslavíte 60. No jo, no, čas pádí, čas letí. Kam vyrazit? Znáte zmijovku, takovou tu pletenou čepici, kterou jste možná někdy nosili vy, váš táta nebo děda? Ve Strakonicích tak zjistíte, že zmijovka zdaleka není jediná pokrývka hlavy, která má s tímhle městem něco společného. Na Hradě totiž najdete výstavu Festival barevných pokrývek a ta připomíná slavnou strakonickou textilní výrobu, která se se svými výrobky dostala až do světa. Muzeum je otevřené od úterý do neděle, vždycky od 9 do 5. Co kdybyste uprostřed Budějovic spotkali kovboje, indiány a koně? Sokolský ostrov se v sobotu promění na divoký západ. Budějovický western začne v 11 dopoledne a program si užijete po celý den. Tak dorazte.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: za chvilku rockerka Pink. Na dnešek připadá den interpunkce, čárky, tečky a tak dále. Já se přiznám, že tyhle ty věci ovládám. Je to tím, že moje maminka je učitelka češtiny, tak to ode mě rvala už odmala. Jinak teda musím říct, že čárky a tečky mi vadí na sociálních sítích. Já nevím, jestli jste si to všimli. Spousta lidí, hlavně těch mladých, nedělá čárky a je to móda. Přitom čeština je tak krásná. Dávejte pozor. Popravit nelze udělit milost. Nebo popravit nelze udělit milost. Máme kouzelnou řeč, co?
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
6: když se to má podařit. Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
5: Sunex.
6: Sunex.
5: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Zlato. Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
8: Ty myslíš ty krásné, suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
7: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
8: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
7: Teprve začátek.
9: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
10: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
11: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
12: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšený, že máme jogurty mražený.
13: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
14: V prodejně Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
15: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
14: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
13: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
12: Jopy, Jopy, Jopy.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
20: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
21: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
0: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
0: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
18: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: chrám.
1: Aneta Langerová na Hit Radio Faktor za 2:11 než si dáme zprávy s Bárou, jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, havárka osobáku se vyšetřuje v Táboře, kousek od sjezdu z D3 na Měšice ve směru do centra, počítejme s komplikacemi a na nehodu dvou osobáků pozor taky v Písku za nemocnicí na Budějovické ulici na Kruháči. Přejeme šťastnou cestu, dávejte na sebe pozor a kdyby cokoliv, informujte i ostatní řidiče. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysanezelí.hrejkovic.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
10: 11 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Příjemné dopoledne. Nadcházející prodloužený víkend bude převážně slunečný. Postupně se bude i oteplovat. V pondělí, kdy je státní svátek, mohou teploty odpoledne vystoupat až na 25 stupňů. Dnes a v pátek ale bude spíš oblačno až zataženo. Častější budou i přehánky, které by zítra odpoledne měly postupně ustávat. Třeboň získá další z historických památkově chráněných seníků. Město přijalo jako dar pozemek na Mokrých Lukách, na kterém se seník nachází. Památka už je ve špatném stavu a zbylo z ní pouze torzo. Město ji proto chce za pomoci dotace opravit. Soubor zahrnuje celkem 33 seníků, městu jich patří necelá polovina. Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v srpnu meziročně stoupl o 4,5%. Celkem se prodalo přes 700 tisíc vozidel. Nadále se zvyšuje tržní podíl aut s čistě elektrickým nebo hybridním pohonem. Dolů jde naopak podíl automobilů se spalovacími motory. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají podruhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí tygři představí v Hradci Králové. Předehrávka čtvrtého kola začne dnes přesně v

Tohle jsou hity pro vás, Hit Radio Faktor a krásné dopoledne. Jsou věci, které jako táta zvládnete levou zadní. A pak jsou věci, u kterých vám děti během 5 minut vysvětlí, že to děláte úplně blbě. Třeba takový pouštění draka, já se musím přiznat, já jsem ho nikdy neuměl vyrobit a i když jsme ho koupili, tak prostě nelítal. V Jindřichově Hradci ale dostanou všichni tatínci, kteří to mají podobně jako já, příležitost napravit si reputaci. Na Den české státnosti tam skauti ze Zlaté růže pořádají drakiádu svatého Václava. Bude to u cyklostezky směrem na Otín v pondělí od 1 do 5. Říkám to právě v předstihu, abyste si stihli sehnat draka. Soutěžit se bude o nejvyšší let a taky o nejhezčího vlastnoručně vyrobeného draka. Tak snad vám bude i foukat ten správný vítr a my se teď podíváme do zoo. Je tady Shakira.

0: Hit Radio Faktor.
1: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Teď vám čtvrteční dopoledne zpříjemnil Tomáš Klus. Vesmíru. Někdy stačí opravdu málo, abyste pomohli někomu, kdo toho musí zvládat mnohem víc. A právě o tom jsou podzimní srdíčkové dny. Oni probíhají aktuálně po celé České republice od 21. do 25. září. Studenti v ulicích vybírají peníze na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi. Ale pozor, přispět můžete i z domova. Prostě si zakoupíte virtuální srdíčko za 30 korun na webu srdíčkových dnů. Takže nemusíte nikam chodit, všechno zvládnete za pár vteřin z pohodlí gauče. Jestli vás v těchto dnech něco zahřeje, tak možná grog, ale určitě ten pocit, že jste udělali dobrou věc. Pojďte do toho. Hit Radio.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupony, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
10: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
11: Maxi.
12: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
11: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
15: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr Krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
16: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
17: V Ternu nyní v akci. Vejce M, 30 kusů za 79,90. Vepřové maso mělněné, 1 kg za 79,90. Ryze české Terno.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: na Hit Rádiu Faktor Bar Song a já jsem zvědavej, kdo z vás vyrazí do baru oslavit tu velkou výhru.
1: Do Faktor zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Kdo pak to zvoní, jede do finále a zítra se ozve poslední zvonek. Naposledy zazvoníme a někdo z vás získá 50 000 korun. Tuhletu částku vám osobně přiveze Michal a Jasmin. Tentokrát nebudou sedět v teple ve studiu, ale nasednou do auta a pojedou přímo za vámi. Samozřejmě zatím nevíme, jakou adresu si dají do navigace, můžou přijet opravdu kamkoliv. A aby to bylo zajímavější, tak vysílat právě budou přímo z auta. Takže pokud budete poslouchat, možná zaznamenáte i nějaké indicie, kam mají zrovna namířeno. No a protože těch 30 vteřin času je málo, tak vám zítra mimořádně prodloužíme časový limit na 1 minutu, abyste stihli otevřít dveře i vy, co třeba bydlíte v paneláku v 5. patře, jo? Takže, kdo se ještě nezaregistroval na našem webu, udělejte to co nejdřív. Udělejte to právě teď, ať vám zítra snídaně šampionů může přivést 50 000 přímo k vám domů.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: Gone, gone, gone. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Hit Radio Faktor bude 11:45, takže už se na nás začínají tlačit srdcovky s Jirkou Pelnářem. No a bývá zvykem, že vám v nich hrajeme i nějaké oslavence. Například včera měl narozeniny Bruce Springsteen, tak jsme ho zahráli. A dneska slaví Vašek Bláha z Divokýho Byla.
1: Malování vzdušných zámků, malování.
0: Jasně, tak si ho zahrajeme. Hit Malování otevře dnešní srdcovky ve 12 hodin a já se na vás těším zítra v pátek po 9. a to už budeme vědět, kdo z vás vyhraje 50 000 ve hře, kdo pak to zvoní.
2: Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu, v 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
3: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
4: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
3: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
4: Stylový, pevný, bez keců.
3: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
4: Když už bydlíš, tak pořádně.
3: Deflé, dvě E na konci.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
9: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
13: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
14: Záruční i pozáruční servis štýl.
13: Když chcete budící štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
15: Pracujte s těmi, kterým se daří.
16: Pracujte s těmi, kteří rostou.
15: Pracujte s těmi, kteří vám zaručí jistotu a stabilitu a kteří dobře a pravidelně platí.
16: Pracujte v GPN v Trhových Svinech.
15: Aktuálně přijmeme pracovníky na různé technické a dělnické profese.
16: Více na www.pracevgpn.cz.
17: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
18: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
19: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
20: Ty v Bauhausu nevedeme.
19: A Auschus našel byste?
20: To vás zklamu, bohužel.
19: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
20: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
21: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
22: Bauhaus, když se to má podařit.
2: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Podle policejního serveru ještě pár minut počítejme s vyšetřováním nehody v Táboře. Kousek od sjezdu z D3 v Měšicích havaroval tady osoba, ke místem ale projedeme. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
4: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za 2 týdny budou komunální volby, konají se 9. a 10. října. V těchto volbách ale nelze hlasovat na voličský průkaz. Volič tak může hlasovat pouze v místě trvalého bydliště ve svém volebním okrsku. Kde ho ale použít můžeme, vysvětlí mluvčí rezortu vnitra Adam Rezler.
15: Na voličský průkaz je však možné hlasovat ve volbách do Senátu, ale pouze v rámci volebního obvodu, ve kterém má volič trvalé bydliště a ve kterém probíhají volby. Volič, který nebydlí v Česku a voličský průkaz mu na jeho žádost vydal zastupitelský úřad, může hlasovat kdekoliv na území České republiky, kde probíhají volby do Senátu.
14: Ve volební místnosti tak zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí návštěvu Spojených států. Setká se s zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat také s guvernérem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. K přípravě uhlířských špaget na základní škole v Újezdu nad Lesy byla použita vejce po minimálním datu trvanlivosti, oznámili to hygienici.

0: Servis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
1: Kouknem na počasí během odpoledne, pozor na občasné přehánky, uklidnit a vybrat se to má až k večeru a naměříme do 17 stupňů.

Je 12 hodin a konečně jsem zase v práci. Ano, fakt se takhle jako těším. Já vím, že to je divný, ale ono tak, když začínáte svůj pracovní dobu tím, že hrajete 5 srdcovek po sobě, tak to je potom jako krásný. To vám vlastně jako nic nerozhází ten den, ani to, že venku je teď momentálně tak, jak je. Ale i přesto, jo, to počasí, já vím, je podzim, všechno začalo, jasně. Člověk by řekl, že by mohl být den jako malovaný, ale ne, tak my si to tady alespoň namalujeme v našem vysílání, a to srdcovkou číslo 1, dámy divokýho byla a malování, a já půjdu zjistit, jestli náhodou tady nemáme v kuchynce hrníček, co by se hodil tady do toho počasí, abych si do něj udělal kávu. Vy se podívejte u vás v práci, v kuchynce nebo doma, jestli náhodou takovýhle nějaký hrníček jako nenajdete, co by se vyloženě hodil do dnešního počasí. Každý máme doma nějaký divný hrneček. 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia.

0: Největší hity, největší srdcovky.
1: Posloucháte Hit Radio a čtvrteční srdcovky. Ta první divoký byl malování, byla taková trošku podzimní. Pojďme trošku hrábnout taky do strun. Dáme se rok 1992. Hit, který vyšel 4 dny po Valentínu, to znamená 18. února. Není to úplně jako romantický hit, ale na druhou stranu asi si v tom člověk může i trošku té romantiky najít. Ono ji najdete vždycky, když ji budete opravdu dobře hledat. Dáme si Nirvánu. Nirvánu a my stále hledáme tady nějaký hrníček a když už jsem mluvil o tom hrníčku, máte doma třeba nějaké nádobí po prarodičích, po babičce, svatební servis, který mu už je 40 let. Dejte vědět, co máte doma za poklady.

0: Posloucháte Hit Radio. Tohle je třetí srdcovka ve 12 hodin 13 minut. Doufám, že vám zvedla trošku náladu v tohle podzimní počasí.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já teda nevím, jak jsem to zvládnul, ale během těchto dvou srdcovek tak jsem si stihnul udělat kafe, najít hrníček, natočit video, střihnout ho, dát k tomu hudbu a dát ho do storyčka na Instagram. Tak se můžete podívat. Instagram Jirka Telnář. Našel jsem hrníček, který by ideálně vystihoval náladu dnešního dne. Nevím, kdo je pořizuje tady do té naší kuchyňky, ale je tam, našel se. No a ptal jsem se na vaše nádobí, jaké máte doma. A dokonce tady mám i fotku. A to je třeba krásný set čajového servisu. Kamarádka chtěla nedávno vyhodit tento za mě nádherný kávový nebo čajový servis. Vzala jsem si ho, je made in Czechoslovakia. Takže už trošku historický kousek, za mě prostě krásný. A teď, abyste si to dokázali představit, tohle je něco, co bych jako já nikdy nevyhodil. Je nádherný, jsou to takový ty hrníčky, který zevnitř, nahoře, pod okrajem, mají ten zlatý pruh. Jo, k tomu je nádherná konvička. Je to celý modrý a je to noční. Je tam normálně malý jako zlatý srpec měsíce kolem toho, tak jsou hvězdičky a navíc je tam, vypadá to na nějakou hlavu, postavu a z vlasů to dělá takový jako vlnky. No je to nádherný. Nechápu, jak tohle někdo opravdu jako mohl vyhodit. Nebo chtít vyhodit. Ani nápad. Diana píše, ahoj, mohl by si dnes prosím pustit sem Šťastnej jako blecha od Satelit Kanibal. To je moc brzo. Srdcovka na přání bude za chvilku. Teď ještě hledám pořád nějaké vaše hrníčky a vzpomínky. Ahoj, já mám doma se ženou po mých prarodičích hrnky. Poctivý pořádný kakáče na zimu na čaj. No jasně, ty musí bejt. No a my si dáme Masterboy. Co? Ty musí být v srdcovkách taky. Is this the love?

Masterboy Is This The Love, hity nás vrací zpátky v době a stejně tak i vaše vzpomínky a tohle je třeba hezký. Jana píše, ahoj Jiříko, já mám doma v servis po mojí babičce a dědovi, kdy to dostali svatebním darem a to v roce 1944. Mám ho jako největší poklad a vzpomínku. Není sice kompletní, ale je to krásný kus historie. Zdraví Jana. To je nádhera. To jsou prostě opravdu poklady, na který vůbec nevadí, že se doma práší. Já tady mám taky jeden hit, na který se práší už od roku 1991. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

0: Začátek 90. let, Red Hot Chili Peppers. To je taky kapela, kterou nikdo nedokáže napodobit. Ale je několik revivalů, co to zkouší. Všem originál, ten je prostě jenom jeden. A ten jsme si dali i my tady na Hit Rádiu. Pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Je to možný. To byla pátá srdcovka. To znamená, že konec dnešních srdcovek je opravdu velmi, velmi blízko. Ale čeká nás ještě takhle na závěr ta třešníčka na dortu a to je srdcovka na vaše přání. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám dneska udělá radost? Co jste dlouho neslyšeli? Co máte rádi? Nebo naopak, co posloucháte každý den a nemůžete se od toho nabažit a klidně to budete ještě dalších 20 let poslouchat každý den. I to může být vaše srdcovka. Napište mi na 777-937-777 nebo pošlete hlasovku. Já to tady proberu a když to budu mít, tak vám to moc rád zahraju. Za chvíli srdcovka na vaše přání.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8 000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
5: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
6: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
7: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
8: Lentilky, čokoládu, jahody, mňam!
7: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
6: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
5: Jopi, Jopi, Jopi!
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo.
11: iPhone 17.
12: Laserové projektory.
11: Sluchátka Apple Beats.
12: A stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.
16: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
17: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
19: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
20: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Partou. Hej, kamarádi!
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Velkoj malonkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
3: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
4: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ouředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
5: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
4: www.dveřepodlahy.com

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Huntrix na Hit Radio ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Málo mi dokázal spočítat, kolik je hodin. No jo, to je čtvrtek. Je to tady tak vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777. Co byste chtěli slyšet dneska jako srdcovku na přání? Jsou to opravdu jako perly. To je nádherný, to je taky takový jako vytříbený domácí servis. My jsme se tady povídali dneska o tom, jestli máte doma nějaké hrníčky, popřípadě servis po prababičce, babičce a tak dále doma, tak tohle je výkladní skříň, to, co vy tady chcete. Ale když už teda jsem se tady jednou podíval na zprávu od Diany z Dubí, tak jsem se k ní vrátil, protože Diana píše: ahoj, mohl by si dnes prosím pustit píseň, kterou mi můj manžel tenkrát poslal ještě přes ICQ a poprvé mi tak řekl, že mě miluje. Jsme spolu doteď a táhneme už spolu 19. rok. Poslat někomu písničku přes ICQ. Takhle, existuje ikoničtější zvuk, který vás vrátí do puberty než tohle? Okamžitě k počítači. Kdo to je, kdo mi to píše? A proč nemá tu kytičku zelenou? Proč je šedá, on ještě není online? Teď my jsme vlastně jako i tenkrát byli úplně stejný, jako jsou dneska ty pubertáci, co jsou pořád na sociálních sítích, akorát my jsme museli u toho sedět doma, no. Neměli jsme to v mobilních telefonech. Takže, mějte se dál rádi, 19 let, skvělý úspěch. Tady máte Satelit Kanibal, šťastný jak blecha.

0: Na Hit Radio Rehab ve 12 hodin a 40 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čtvrteční srdcovky jsou u svýho konce a já se ještě jednou vrátím k srdcovce na přání, kterou si tady přála naše posluchačka, já jsem zapomněl, Dianka, že před 19 lety jí přesně tenhle song poslal přes ICQ její dnes už tedy manžel, jo. A jestli jste dobře poslouchali, Satelitka nebyl šťastný jako blecha, tak ono to končí takhle.
3: Ohně dám.
0: A já mám zásadní dotaz. Nevíte pro vás někdo, co jsou to ty ohnědy? Co je ohnědám? Co je ohněda? Víte to někdo? 777-937-777, tak to je WhatsApp. Můžete mi napsat, co by to tak jako mohlo být. Já přemýšlím, kde bych to použil, v jaký větě. Co jsi měl k obědu? Ale nějakou ohnědu. Tak co ve škole? Ale ohněda jako vždycky. Kámo, koho si to včera zbalil v tom baru? Ale nějakou holku a šel jsem s ní potom na drink a co jste si dali, nějakou ohnědu? No, já nevím. Co je to ta ohněda? Zásadní otázka pro dnešní odpoledne. Za chvíli Alex Warren, Last Good Night, taky Taylor Swift.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Natopení? Co lepšího bys chtěl, než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu?
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Trenýrkarna.cz.
14: Hlášení pro lovce slev.
13: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
15: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
16: EU Autoservis umí i rychlo servis, olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání, opravy my máme rádi, pojišťovny jsou, hej, kamarádi.
17: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partner většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
1: Pro doma.
18: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
19: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
20: S inteligentní elektroinstalací od firmy Delnet můžete zažít doma úplně cokoliv. Klidně i vůni přírody. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na dnešní poledne, které nám ale pomalu, ale jistě končí. Začíná čtvrteční odpoledne, máme pro vás nejnovější zprávy a také info, jak se jezdí na našich silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku, v Postoloprtech v ulici Karolíny světle bourala dvě osobní auta, projíždějte hodně opatrně. A ještě v Chomutově, v Jiráskově ulici, tam počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Jestli pro nás něco máte vy, tak vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz
4: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
5: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
4: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Koaliční návrh na zmrazení platů vrcholných politiků sněmovna zrychleně už v dnešním prvním čtení schvalovat nebude. Postup vetovali hned v úvodu debaty opoziční kluby STAN, ODS, Lidovců a TOP 09. Předlohu tak čekají standardní 3 kola projednávání a je pravděpodobné, že do konce letošního roku účinná nebude. Hasiči se častěji potýkají s lesními požáry. Jen během letních prázdnin řešili 1800 případů, což je nejvíc za posledních 5 let. Nejčastější příčiny uvádí mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
3: Roli hrály samozřejmě povětrnostní podmínky, zejména velké sucho. Nejčastější příčina je v případě přírodních požárů vždycky stejná a je to nedbalost. Požáry vznikají od táboráků, nedopalků, turistických vařičů, ale taky při zemědělských nebo lesnických pracích.
2: Dostat hasičskou techniku k ohni v lesích je náročné, proto lesníci začali klestit průseky, které by jim pak cestu měly usnadnit. Ředitelství silnic a dálnic chce v prvních měsících příštího roku požádat o stavební povolení pro obchvat Kladna. Má platné územní povolení. Práce by mohly začít v první polovině roku 2029. Teď ještě pohled k nám.
4: Noční požár haly v Plané nad Lužnicí způsobilo škodu za miliony korun. Oheň zasáhl celý objekt, schořela 2 nákladní auta a zasažený byl i sklad ropných látek. Část střechy se propadla, požár likvidovalo kolem 50 hasičů a během zásahu se jeden z nich i zranil.
5: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
4: Dneska odpoledne ještě sáhneme po deštníku, přehánky se mají uklidnit hlavně k večeru a naměříme nejčas

jenom sluníčko a teploty 24, 23, 24, 23 stupňů Celsia. Babí léto je tady, to je nádhera, no tak pojďme hrát nějaký hit, který se hodí do toho babího léta. Hit Radio Factor.

0: One Republic na Hitrádiu s hitem Runaway. Vy nikam neutíkejte, naopak zůstaňte stále co nejblíže Hitrádiu, protože zítra vám dáváme 50 000 korun na ruku a to by byl nádherný pátek. To bych vám přál. A vlastně ani kvůli tomu nemusíte vytáhnout paty z baráku, to je na tom to nejlepší. My vám ty peníze přivezeme rovnou až k vám domů. Je tady finále naší hry Kdo pak to zvoní? Jestli jste ve hře, tak držím palce, jestli ne, pořád máte čas se přihlásit na webu hitradio.cz. Když to uděláte, tak vám pak taky budu držet palce. Až se přihlásíte, tak jediné, co musíte udělat, vlastně je být zítra v 7 hodin ráno doma, čekat u dveří a poslouchat snídaní šampionů na Hitrádiu. Jakmile ve vysílání zazvoní, tak máte minutu na to, abyste otevřeli. Ano, minutu. Do dneška to bylo 30 vteřin, ale protože to je finále, ve finále je 50 000 a my chceme, abyste ty peníze vyhráli, tak jsme zdvojnásobili časový limit. Buďte tedy v 7 ráno připraveni, radši si první kafe dejte až potom, abyste to neproseděli na záchodě a jak říkám, já vám držím palce. Zítra, kdo pak to zvoní? 50 000 ve hře, jsme Hitrádio.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started, tedy pojďme začít. A to si asi taky řekla automobilka Bentley, udělala svoje úplně první čistě elektrický auto. Pořád je to Bentley, takže cenovka je nesmysl, to tady vůbec se nemá jako o tom cenu bavit. Ale co je spíš zajímavý, tak je, že to není sporták, je to normálně jako rodinný auto. Ale i tak mu dali 888 koní. Co to znamená? No to znamená, že má zrychlení z 0 na 100 za 2,8 vteřiny. 2,8. To je mazec. To, představte si to, jo. Stojíte na semaforech, padne zelená, 21, 22, 3 a bum, máte tam kilo. Nesmysl. To je úplně jako super do města. A teď co je těžší? Vydělat na něj, anebo udržet 50 ve městě? Kdo ví? S ním člověk asi nechce jezdit 50, ne? A to možná asi ani nejde. Nevím, je to úlet. Za necelý 3 vteřiny z 0 na 100. Rodinný auto, boží. Tohle je Lost Frequencies, Reality, další hit, který si dáme už za chvíli, stejně tak jako Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. Tak buďte s námi.
1: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
2: Sunex.
1: Sunex.
2: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
3: V Ternu nyní v akci. Vejce M, 30 kusů za 79,90. Vepřové maso mělněné, 1 kg za 79,90. Ryze české Terno.
4: Když máte chuť.
5: No a něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného,
4: no originálního. Tak zajděte do IGY, do bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru bageterie Bulvár.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, auto-strakonice.cz.
8: Tak co, Karle, už bydlíš?
9: Já ani mi nemluv, projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně
8: Abyste nemuseli pípat, volejte Delnet. Když elektrikáři, tak Delnet. www.delnet.cz.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
12: Freshness. Our focus.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
17: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
18: Záruční i pozáruční servis Štýl.
17: Když chcete budějící štýl, tak jedině Daniel Anderle Štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Brbném. Daniel Anderle Štýl.
9: trenirkarna.cz.
19: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
20: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
21: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
20: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
21: Stylový, pevný, bez keců.
20: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
21: Když už bydlíš, tak pořádně.
20: Deflé. Dvě E na konci.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Eva Farna na Hit Radio ve 13 hodin 34 minut. S váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne. A pozor, sněží! Je to tady! Je to tady, první letošní sníh přišel 24. září, takže to v klidu můžete napsat na Facebook. Dneska po obědě se objevil lehký poprašek na sněžce, tak je na čase začít vybírat zimní oblečení. Ale jenom vybírat, ještě neplatit, nekupovat, jo, počkejte si hezky v klidu na zítřejší snídaní šampionů tady u nás na Hit Radio. Zítra ráno po 7. hodině pro vás máme 50 000 v keši ve finále naší hry Kdo pak to zvoní? Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz. Pak už můžete klidně si vybírat možná třeba i trošku dražší oblečení na to zimu. A prostě užít si to. No, my si to taky užijeme, dáme si další hity, za chviličku Robin Schulz, a teď si dáme skupinu, u který můj kamarád říká, jo, to je ta skupina, co se poslouchá, když vás to pálí při čurání. No, tak jo, tak tady jsou Brusinky na Hit Radio.

0: Robin Schulz a James Blunt s hitem OK. Ano, všechno bude v pořádku, všechno bude OK. Tak pokud tohle potřebujete slyšet na začátku podzimu, tak věřte, že to tak opravdu bude, všechno bude v pohodě, žádný depky. A pokud byste chtěli slyšet víc z Jamese Blunta, tak to taky bude v pohodě, to taky půjde, protože 6. listopadu James Blunt po 3 letech bude vydávat novou desku. Těšíme se na to moc, bude to zajímavý. Zatím už jsou na internetu některé ukázky a vypadá to opravdu fakt dobře. Fakt dobře. Jmenuje se Mod letadlo, Airplane Mod. Vyjde opravdu na začátku listopadu 2026 a jsem zvědav, jestli se mu podaří alespoň dostat se na stejnou úroveň, jako kdysi dávno z hity Goodbye My Lover nebo You're Beautiful a tak podobně. Snaží se o to víceméně celou svou kariéru od začátku milénia, ale pořád to nějakým způsobem nejde. Tak třeba to vyjde. Dobrá zpráva je, že ho pak můžete slyšet i naživo, protože po 3 letech se vrátí zpátky do Čech a příští rok tady bude mít i koncert. Na Hit Radio za chviličku. Další nádherná věc, taková malá naše srdcovka od skupiny Činasky a jejich drobná paralela. To je krásný. Taky trošku podzimní, často si to nehraje, tak je to malá vzpomínka na naše srdcovky, které budou zase zítra ve 12 hodin. Tak buďte s námi.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, od kuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Zlato! Potřebovali bychom už vyměnit ty truhlíky na okně za podzimní výzdobu.
13: Ty myslíš ty krásné suché muškáty, které nepřežily naší dovolenou?
12: Jo, já byla v zahradním světě Melo a tam to září všemi barvami. Mají tam vřesy, dlužichy a spousty podzimních dekorací.
13: Cože, ty už jsi byla v Melu? A to plný auto je...
12: Teprve začátek.
14: Zahradní svět Melo, Protivín a Strakonice. Sledujte nás na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neunikne.
15: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
16: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
17: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
18: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
19: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
20: Vážně? A co umí?
19: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
20: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: V závěru dnešní odpolední hodiny s číslem 1 jdeme na další. Ve dvě nejnovější zprávy začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech je dneska pozor na silnici 1/20 mezi Prokyvínem a Piškínem. Silničáři tu podle plánu mají upravovat stromy a keře a kvůli pracím je zavřený jeden jízdní pruh, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Doplňuje mluvčí rezortu František Jemelka.
3: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraniční vozidly.
2: Pokud vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. Šéf opozičních starostů Vít Rakušan opětovně vyzval premiéra Andreje Babiše, aby svolal schůzku všech sněmovních stran k bezpečnostní situaci v Evropě. Kabinet by podle něj měl ostatním stranám sdělit, jakými informacemi o hrozícím nebezpečí disponuje a jak se na ně připravuje. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezonu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě z Barcelony. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Třeboň bude pečovat o další ze svých typických historických seníků na mokrých lukách. Město získalo darem pozemek se seníkem, ze kterého dnes zbylo jen torozo a chce ho opravit s pomocí dotace. S celkem 33 památkově chráněných seníků už bude Třeboni patřit 15.
5: Hola Center. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
4: Nakonec počasí dneska odpoledne vydrží povětšinou zataženo, nevyhneme se občasnému dešti a na

0: Dua Lipa, Houdini na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední. Nepopulární
1: názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Je to tady, je čtvrtek, 2 hodiny odpoledne, jako každý týden v tento čas vždy ve čtvrtek probíráme nepopulární názory. Tedy názor, který si spoustu lidí myslí, ale málo kdo ho dokáže říct nahlas. Pro dnešní den mám pro vás tedy opět nepopulární názor. Jenom pozor, není to můj názor, stejně tak jako vždycky, ale je to ten nepopulární názor a teď já tady budu jako takový malý jako soudce a budu dávat na jednu stranu obhajobu, na druhou stranu důvody, proč by to tak opravdu jako mělo být, proč ten nepopulární názor je vlastně jako špatnej, nebo dobrý. Jak to je? Obhajoba? No to je jedno, prostě. Pojďme na to. Dej se tady do toho úplně zacyklit. Nepopulární názor pro tento týden je... Teď asi pochopíte, proč jsem tak kličkoval, protože tohle je jako hodně tenkej let. Nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou patří do školky. Kdyby mělo zůstávat doma při každém soplu, při každé nudli, tak od října do března ho tam skoro neuvidíme. Co vy na to? 777-937-777. To je WhatsApp Hit Rádia. Souhlasíte s tím? Nebo by rodiče při obyčejné rýmě to dítě okamžitě měli nechat doma, aby nenakazilo to vaše dítě, který vy máte v té školce, a potom jste z toho všichni doma jako nemocní, že jo? Jste z toho vyřízený, nikam nejedete na dovolenou, pak je nemocný i druhý dítě, miminko, pokud máte. Co si o to myslíte? Dejte vědět. 777-937-777. Pojďme se dohadovat, pojďme debatovat naprosto bez obalu. Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: John Bon Jovi na solové dráze Blaze of Glory na Hitradio je přesně 14:15.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska tady máme velmi tenký led, který se týká nás rodičů teď momentálně, obzvlášť na podzim, když to zase všude lítá a navíc je září, děti se vrátily zpátky do školky a domů prostě přijdou snudlí a vy teď řešíte, jestli to dítě má zůstat doma, anebo jestli má jít do té školky nebo do školy. A nepopulární názor je, že dítě s obyčejnou rýmou prostě do školky patří, že kdyby mělo zůstávat doma při každé nudli, tak od října do března ho tam vlastně jako skoro nepustíte. Tak co vy na to? WhatsApp Hitradia 777-937-777. Začínám hlasovkama, který tady mám.
2: Hele, prosím tě, takže při rýmičce je rýmička a rýmička. Nudle a nudle. Jako když je to tekutý a tak nějak jako bezbarvý, tak OK, ať si klidně jde, jo, do školky, školy. Ale ty vado, když to má jako žlutý, zelený, táhne se to, ty vado, jak žížela. No tak sorry, ale to už je jako špatná rýma. Za mě prostě takovýhle sopl prostě nepatří. Čau, Zdenko!
0: Děkuju, Zdenko, děkuju. Další zpráva.
3: Ahoj. Hele, já si myslím, že hlavní problém je v tom, že těm dětem se nebuduje žádná imunita, než vůbec do té školky nastoupí, jo. To vidíš furt, že jo. On má flíček na košilce hnedka přes let a 15krát denně pračka. Vůbec, jo. Já jsem měl ve 3 letech jsem seděl na písku, pršelo mi na hlavu, žral jsem žížaly a jsem zdravý do dneška. Měj se krásně, čau.
0: Díky Štěpáne, i tobě za hlasovku. Další zpráva je od Martiny, která píše: stává se dnes a denně, že děti v šatně chrchlají jak moje babička po krabičce startek a tečou jim zelené nudle. V takovém případě bych toho rodiče opravdu uškrtila. Za prvý, to dítě má odpočívat a za druhý, nakazí ostatní děti. Takže pokud je to jen rýma, tak je to ještě zlatý, si myslím. Zdraví Martina. Další zpráva. Ahoj, co mám dělat, když chodím do práce a nemůžu si vzít volno? To dítě tam prostě poslat musím. Lukáš. Lukáši, taky díky za zprávu. No jasně. Co vy si o to myslíte? Je to ten názor, který konečně taky někdo řekne nahlas? Cítíte se trapně, cítíte se blbě, když jdete s dítětem do školy a víte, že má vlastně, nemá teplotu, nemá kašel, jenom má takovou prostě jako tu, jak my říkáme, obyčejnou čirou rýmu, ale cítíte se blbě, že se na vás ostatní rodiče dívají najednou jako na vrahy? Dejte vědět. 777-937-777. Dáme dva hity? A pak si dáme další vaše názory. Nepopulární názor na Hitradiu.

0: Linkin Park na Hit Radio ve 14 hodin 22 minut.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, že dítě normálně s rýmičkou může jít do školky a že to není vůbec žádný hřích. Co vy na to? Ahoj, možná tady. Já mám se synem většinou štěstí, že má zadní rýmu. Takže to jsme v pohodě. Nic neteče, takže to do školky jde. Ale pak vidíte ostatní děti, jak se jim z nosu táhne ten zelený sopel. To ne, to by mě hamba fackovala. Babičky jsou v tomhle případě k nezaplacení, pokud jsou. Zdraví Verča. Další zpráva, s těmi dětmi do školky je to zkrátka tak, že brblají všichni, hlavně ať tam nemocné děti nechodí, ale nakonec se každý dostane do situace, kdy prostě to dítě musí z mnoha důvodů do té školky odvést a pak tady s tou sklopenou hlavou odchází pryč. Nakonec si prakticky každý rodič z období školky odnáší jen vzpomínky na to, jak měl dítě ob týden doma s nějakou tou nemocí. Tak co z toho tedy? Na závěr. Možná na závěr je tady hezká zpráva, kterou poslal Jirka Kamioňák, který nás teď poslouchá ve Francii, u Lyonu. Sluníčko 27 stupňů, posílá kousek tepla, tady píše ve zprávě, ahoj, no tak zdravíme, takhle přes hranice, to si vážím, to je skvělý. A píše, hele, možná je to nepopulární názor, ale je to naprosto správné, dát dítě do školky. Navíc se tak tvoří i kolektivní imunita a kdo vám dneska zaplatí ošetřování člena rodiny doma, že? Zdraví, Kamioňák Jirka od Lyonu. Jiří, hezky jsi to shrnul. Tak jo? Takže mimochodem, když jsem se tady tak jako koukal do všech těch zpráv, které jste posílali, nenašel jsem jednu jedinou zprávu, kde by se psalo, že ani s tou základní rýmičkou by to dítě tam nemělo být. Že by si to rodiče měli doma pohlídat, že by doma měli se o děti starat a nechtít nakazit ostatní. Ani jedna jediná taková zpráva nepřišla. Tolik k dnešnímu nepopulárnímu názoru na Hit Radio.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Bila, to dobré začíná u nás.
3: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
9: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
11: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
14: Ty v Bauhausu nevedeme.
13: A Auschwitz našel byste?
14: To vás zklamu, bohužel.
13: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
14: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
15: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
16: Bauhaus, když se to má podařit.
17: Randíte?
18: A tohle znáte?
17: Bylo to fajn, ozvu se.
18: Sestěhujem se hned?
17: Zapomněl jsem peněženku.
18: Uděláme si selfiečko?
17: Promiň, volá manželka.
18: Mrkneme do pařížský.
17: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
19: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: Elitedate.cz.
20: Maxi.
21: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
20: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
21: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
22: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
23: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Daša na Hit Radio s Jitem Austin. Je 14 hodin 630 minut. Já vím, že do pátku se to vleče. V ten čtvrtek to se tak vleče, ale musíme ještě vydržet. Musíme ještě vydržet, i když se nám nechce. Krásná píseň to vystihuje a to si dáme právě teď. Show must go on.

0: Go On. Queen na Hit Radio, nádherný song. Ano, show musí pokračovat a samozřejmě, že show tady na Hit Radio bude pokračovat. A to úderem 15. hodiny, kdy k nám dorazí taky naše odpolední show, takže se máte opět na co těšit. Já jsem Mirka Pelnář, jsem tady s vámi každý den od pondělí do pátku mezi 12. a 15. hodinou a vždy ve 12 hodin tak nás těší naše srdcovky. Za mě je to, troufnu si říct, jakože bez debat, nejlepší půl hodina v českém éteru, protože ty hity, které po sobě jdou, tak to je opravdu jedna, nebojím se říct trošku klišé, hudební perla vedle druhé. Tak si takový malý hudební náhrdelník spolu dáme zase zítra ve 12 hodin v pravé poledne, což budou poslední srdcovky pro tento týden. A i zítra bude srdcovka na přání, tak pomalu, ale jistě můžete přemýšlet nad tím, jakou srdcovku by se si chtěli nechat zahrát. Dnes do 15. hodiny ještě Blink 182, taky Peter Beach Project, nebude chybět ani Ray Dalton. No a od 15 hodin tedy slíbená odpolední show Hit Radia. Tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Krásné odpoledne, faktoráci.
3: Už zítra ráno někdo z vás v naší soutěži Kdo pak to zvoní, vyhraje 50 000 korun.
2: Možná ještě v pyžamu.
3: Vilu u moře si za to sice nekoupíte, ale jak se říká, lepší než drátem do oka.
2: Tak si budeme povídat o tom, na co byste tuhle částku použili vy.
3: Těšíme se na vás už za chvíli.
2: Jana,
3: Martin
2: a Pavel.
1: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Když chcete budící štýl, tak ať to má štýl. Štýl Daniel Anderle, autorizovaný prodejce techniky štýl.
7: Záruční i pozáruční servis štýl.
6: Když chcete v Budějcích štýl, tak jedině Daniel Anderle štýl. Na Dobrovodské 75 v Suchém Vrbném. Daniel Anderle štýl.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
9: Yes, sir!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Velkoj malou kot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
15: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
16: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
17: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
16: www.dveřepodlahy.com.
18: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
20: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
14: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
20: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
21: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
14: Bude vejdán.
22: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Strnad Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
23: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
24: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hasiči, pozor, na trase z Rožmberka na Krumlov před obcí Nahořany se vyšetřuje srážka dvou osobáků. Bouralo se taky u provizorního kruháče ve směru z Budějic na Hlubokou a opatrně taky na D3 na nájezdu v Chotovinách. Směrem na Budějce policejní server hlásí auto mimo vozovku. Na místě zasahují záchranáři. Je toho víc než dost, k tomu odpolední špička kolony, tak hlavně opatrně, dávejte na sebe pozor a kdyby cokoliv, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysanezelí.hrejkovic.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou. Pro doma.
6: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Pro doma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Pro doma a na pro-doma.cz.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Chvilku po 15. Hezké odpoledne u krátkých zpráv pro jižní Čechy přeje Pavel Ferenčík. Vodáci si letos Vltavou užili víc než loni. Úsek z Byšáku do Budějic splulo více lodí. Pomohlo stabilní počasí i dostatek vody díky pravidelnému odtoku z Lipna. Půjčovny hlásí silnější sezónu od května do konce prázdnin. Největší nápor přišel v červenci a první polovině srpna. Na řeku navíc stále častěji vyráží rodiny s dětmi i starší návštěvníci. Drážní inspekce uzavřela vyšetřování loňské srážky vlaků u Zlivy. Nehodu podle ní zavinil strojvedoucí rychlíku, který projel návěskydlo zakazující jízdu a vjel do cesty osobnímu vlaku. Zranilo se 37 lidí. Škoda nakonec dosáhla 85 milionů korun. Českobudějovičtí policisté objasnili sérii krádeží jízdních kol. Podezřelý 29-letý muž měl v posledních měsících brát zamčená kola hlavně z ulic a stojanů ve městě. Už je dřív čelil podezření kvůli dalším třem případům. Do 2 týdnů by měl stanout před soudem. A sobota v Budvar aréně bude patřit malým hokejistům. Motor tam od 8:30 dopoledne pořádá nábor pro děti od 4 do 8 let, která si mohou zdarma vyzkoušet hokej na druhé ledové ploše. Stačí brusle, helma a rukavice. Část vybavení půjde zapůjčit na místě. Na závěr dorazí i hráči A týmu.
11: Hola Center. Autoservis 32-letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
0: Nakonec i počasí, občasné přehaňky budou místy úřadovat ještě do večera, pak se to má ale vybrat a protrhat. Zítra ráno nás čeká azuro, postupně ale dorazí mraky. Předpověď na pátek slibuje oblačno či polojasno už bez deště s maximy mezi 15 a 18 stupni.
9: Hit Radio Faktor.
12: Jsou 2 minuty po 3 hodině. Hezké odpoledne vám přejeme, faktoráci.
13: Krásné čtvrteční odpoledne. Už zítra ráno jeden z vás vyhraje 50 000 korun v našich hřech, dopak to zvoní.
12: Pozor, ale na ladině byste měli být už od 6 hodin, protože to pojede živě z auta.
13: A za chviličku si budeme hrát takovou tu hru a budeme utrácet ty peníze, jo?
12: Předtím ale budou tady třeba Nickelback.

0: 8 minut po 3. hodině jste s Hitrádiem Faktor, pěkné odpoledne a taková zásadní otázka. Brali byste prachy?
1: Každý by bral prachy, neříkejte, že rozhodně ne. A zítra u nás vrcholí soutěž Kdo pak to zvoní? Jeden z vás si odnese 50 tisíc korun.
0: Pájo, co by si dělal ty s 50 tisícima?
2: Hele, já jsem šetříle, kdybyste mi je teď dali, tak já to dám asi na spořák.
0: Takže by ti byli k ničemu, ty bys jim měl na účtě.
1: Ne, tak je to taková ta hra, co by kdyby, že ano. Jo?

0: Ale faktoráci, nás zajímá, co byste dělali vy, kdyby vám přistálo na účtu 50 tisíc.
1: Jeli byste ještě třeba někam na dovolenou?
0: Nebo byste splatili dluhy?
1: Co byste si koupili, třeba něco zbytečného domu? Za
2: Novej
1: 50
2: telefon třeba.
1: Jo, za...
0: Ale 50 tisíc.
1: To by ti možná nestačilo teď.
0: Plus přidat 50 tisíc ze svýho spořáku, mohla bych mít nový iPhone, že jo?
1: Faktoráci, pište nám, co byste udělali s tou výhrou 50 tisíc korun. Ono to je fakt reálný, protože zítra ráno to někdo od nás opravdu vyhraje.
0: Náš WhatsApp má číslo 724 883 596.

0: Ve čtvrtek odpoledne jste s Hitrádiem Faktor a ten čtvrtek je opravdu důležitý, protože zítra je pátek a zítřejší ráno někdo z vás, kdo jste se zaregistrovali na našem webu do hry Kdo pak to zvoní, vyhraje nefalšovaných 50 tisíc korun.
1: Celá snídaně šampionů bude zajímavá, protože Jasmin s Michalem budou vysílat auta celou dobu, budou brázdit Čechy a hledat toho z vás, který mu ty peníze dají.
0: My jsme se vás ptali, za co byste těch 50 tisíc utratili. A máme tady první názor. Za výhru bych si nakoupil vybavení do bytu, teď jsem čerstvě po škole a nestěhoval jsem se do nájmu, tak bych to využil na bydlení.
1: Tak to chápu. Podobně to má i Lenka, která by konečně dodělala koupelnu. Pájo, ty jsi si vybral koho?
2: Já jsem si vybral zprávu od Petra. Půlku bych dal bokem, s čímž souzním, a za půlku bych vzal rodinu někam na víkend, kde nebudu každou chvíli počítat, třeba kolik stojí kafe. Což je hezký.
0: Monika napsala, že by si koupila novou pračku a sušičku a Marek z Hradce, že by ty peníze dal do auta.
1: A jako jezdil by s něma někam po výletech?
0: Pojďte se podívat.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
12: Freshness. Our focus.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
18: Tati, co je to hybrid?
19: To je auto.
18: A co je to superhybrid?
19: To je Chery.
8: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
9: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká Uborovan už tento víkend 26. a 27. září.
15: více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
20: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
21: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
22: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
23: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Solitér a pokáč na Hit Radio Faktor. Přejeme vám pěkné odpoledne, faktoráci.
1: Díváme se z okna na Metropol a ten se opět vrací do hry. Pájo, prosím tě, mohl by si nám říct víc?
2: Jihočeský kraj dal dneska odborářům novou nabídku na odkoupení kulturního domu a podle předsedy odborového svazu KOVO Romana Gyurča je nabídka zajímavá.
1: A víme, jakým způsobem je zajímavá?
2: Nejedná se prý jen o finanční částku, protože na Metropolu jsou navázaný i jiný domy a ta situace je trošku komplikovanější, proto pan předseda navrhl našemu hejtmanovi Martinu Kubovi, aby vlastně tu nabídku představil na předsednictvu odborářů. Ale bylo to za zavřenými dveřmi, nevíme nic konkrétního. Já si myslím, že časem se to určitě z médií dozvíme a...
1: Co víme konkrétně je to, že kraj by to chtěl představit jako zázemí pro jihočeské divadlo, že jo, protože opera a balet se odsud odstěhovaly, protože ty prostory už nebyly vyhovující a teď nemají kde hrát, chudáci.
2: Ono se mluvilo o tom, že by mohly vyrůstat nějaké nové prostory v areálu Biskofanu. Ale zase proč to stěhovat, když tady jsme zvyklí chodit? Že?
0: Ano, a kdyby to překopali celý, tak by to bylo fajn. Ale všechno je ještě ve hvězdách. Za prvý kraj to nekoupil. Kovo na to nepřistoupilo, že by to prodalo. A co by tam mohlo být? Hele, po volbách se uvidí.
1: Když tak mrkněte na náš web, je tam článek. Diskutovat můžete i na sociálních sítích.

0: Ono v odpolední na Hit Radio Faktor je přesně 5 minut před 3:15 a my jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči pozor na jednu aktuálku mezi Hradějcema a Hosínem, odkud volá Luboš.
2: Zdravím všechny řidiče, tady řidič Luboš. Aktuálně spadlej strom na úrovni mezi Hosínem a Hradějovicema. Jako nahlášený na hasičích, ideálně se této trase vyhněte a všem ostatním přeju hezký den.
1: Luboši, díky moc za zavolání, přejeme šťastný dolet a kdyby cokoliv, jsme tady, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Tomáš Fiala, ředitel nemocnice Strakonice.
6: Nemocnice není jen místo, kde se léčí. Je to místo, kde každý člen týmu hraje důležitou roli. A právě teď hledáme nové kolegy, radiology, internisty, chirurgy či zubaře a všeobecné sestry. Takže pokud chcete pracovat v moderním prostředí a být součástí nemocnice roku 2025, přidejte se k nám.
5: Nemocnice Strakonice. Vaše budoucnost může začít právě tady. Více na nemst.cz.
7: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z Prodoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách Prodoma a na pro-doma.cz.
8: Pro novou podlahu jedině do Lišova. Koberce Stanat Lišov, to je největší výběr podlah skladem v České republice. Stovky dekorů metrážových i kusových koberců, PVC, vinilových a dřevěných podlah či veškerého podlahového příslušenství. Poradíme s pokládkou nebo ji kompletně zajistíme. Stavte se na prodejně v Lišově u Českých Budějovic nebo navštivte náš e-shop podlahylišov.cz. Pro každého dobrá rada, podlahu vždy od Strnada.
9: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
12: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
17: Maxi.
18: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
17: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyšliší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
18: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely.
15: Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Hit Radio Faktor.
3: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: co, zatancovali jste si? Zítra DM Faktor. Chvilku před 16. hodinou koukal jsem teď na internáty a našel jsem tam jeden pěkný článek, v San Diegu měli nějakého hlídacího psa doma. Mm-hmm. Jenomže on to byl zlatý retriever a do toho baráku vlez nějaký zloděj, no a ten pes si s ním začal hrát. Měl nějaký kamery nejspíš, takže to bylo natočený. On ho přivítal, toho zloděje, a začal si s ním hrát.
1: A tak to je takový hezký a myslím si, že nemusíme chodit ani do San Diega. Stačí se podívat na toho Punťu tady u nás, co máme doma, že jo? A ono se to jako mezi pejskaři jsem tak vypozoroval, jsou dva typy. Buď to jsou vítací typy, anebo se říká, hele, toho našeho někdo k nám přijít, tak ho odnesou i z postelí.
0: To je pravda. Faktoráci, možná, že to máte podobně, že máte doma taky takový hlídače, který by toho zloděje Klíďo Píďo i přivítal.
1: Doufat, že zloději nedorazí a Punťa může veselé spinkat.
0: A místo pejska tam mít solidní nějaký alarm hlídač.
1: A nebo kočku hlídač.
0: Nebo kočku.
1: To je, ty mají drápky.
0: My máme doma kocoura, to je takovej vůl. Tady jsou Krištof. Jako

0: my teď vyrážíme na jihočeské silnice s Pájou.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Pozor, na trase mezi Hrdějcema a Hosínem spadlý strom přes cestu. Nám odtud volal Luboš. Štosuje se nám to taky v Budějcích ve směru na Hlubokou. U provizorního kruháče se došetřuje nehoda a kolona se táhne od kruháče u Globusu. Ze druhé strany už od Dasného počítejme tady se zdržením a hlavně opatrně a pevné nervy. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Dopak to zvoní. Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
9: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
1: Dobré odpoledne, máme 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy přináší Pavel Ferenčík. Ráno přijdete na stavbu a nářadí za desítky tisíc je pryč. Přesně to teď řeší policisté ve Vidově u Budějc. Z novostavby tam během víkendu zmizela elektrocentrála, zemní vrták a další vybavení v součtu za více než 60 tisíc korun. Policie teď hledá svědky, kteří se od soboty do pondělí mohli u stavby všimnout podezřelé dodávky. Pár špatně zaparkovaných aut může zdržet záchranku o cenné vteřiny. V Táboře řidiči opakovaně stojí v zákazu zastavení na příjezdové cestě k nemocnici v ulici Kapitána Jaroše. Strážníci proto apelují, aby cestu nechávali volnou, hlavně pro sanitky a další vozy záchranářů. Sucho letos se na Lipně odkrylo kus historie. Na dně přehrady se objevily náhrobky z bývalého hřbitova v Dolní Vltavě. Některé pocházejí z 19. století. 12 kamenů odborníci vyzvedli a krumlovský fotoateliér Seidl teď hledá tváře a příběhy lidí, kterým patřili. 2/3 sportovních klubů v Česku nemají lidi, kteří by se starali o administrativu. Funkcionáři tak vedle tréninků a práce s getmi řeší účetnictví, dotace nebo registry. Národní sportovní agentura proto chystá balíček opatření, který má klubům byrokracii zjednodušit.
10: Umíte si auto opravit sami? Tak proč platit za servis? Servis bez servisu. Kompletně vybavená dílna k pronájmu v Českých Budějovicích. servisbezservisu.cz.
1: Dneska odpoledne ještě místy sáhneme po deštníku, do večera ale předpověď slibuje postupné ubývání srážek i oblačnosti. Zítra pak oblačno nebo polojasno bez deště, pláštěnky už potřebovat nebudeme a naměříme 15 až 18.
3: Hit Radio Faktor.
0: Přejeme krásné odpoledne, faktoráci, právě teď máme 2 minuty po 16. hodině. Jsme na značkách Jana, Martin a Pavel a teď už i Housír.

0: Course na Hit Radio Faktor 8 minut po 4. hodině. Přejeme hezké odpoledne a pozor, dneska je Mezinárodní den interpunkce.
1: Ten se slaví 24. září a vznikl jako připomínka toho, že tečky, čárky nebo otazníky umí úplně změnit význam věty. Pájo, mohl by si dát nějaký konkrétní příklad?
2: Nevím, jestli to budu správně interpretovat, ale pokusím se. Řekni to, Petře. Řekni to, Petře.
1: Interpretoval si to velice krásně. Moje oblíbená věta je, co zas chcete, pane řediteli? Případně, co zas chcete, pane řediteli?
0: Možná hodně častá otázka. Nebo tvoje stará pila leží ve sklepě. Tvoje stará pila leží ve sklepě.
1: A nebo taková klasika, pojďme jíst děti. Pojďme jíst děti.
2: A nebo třeba scháníme brigádníky, kteří by spravili dveře a jednu uklizečku. Scháníme brigádníky, kteří by spravili dveře a jednu uklizečku.
1: Tak jestli byla rozbitá. Jo, faktoráci, nezapomínejte na to, protože když ty čárky nedáváte, tak to pak může vyznít úplně jinak.
0: Takže my jedný malý čárečce, která může změnit úplně všechno, přejeme všechno nejlepší.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Já jsem s Marcelou a Martou.

prostě sněží. Cestu klikatou dlouhou krájíme krok za krokem.

0: Na Hitrádiu Faktor Činasky a Vrchlabí zpívali o tom, že hustě sněží, tak na Sněžce už sněží, ale my radši zůstaneme u nás doma na jihu, podíváme se s Pájou na silnice.
1: Před víkendem a taky o víkendu nás na jihu čeká spousta akcí, podíváme se na to už za chvilku, některé z nich ale omezí taky dopravu, už od zítřejších 6 ráno neprojedeme v Prachaticích, Solní ulicí a přes Velké náměstí. Uzavírka tady potrvá do páteční půlnoci, tak s tím počítejme a ve Strakonicích v pátek začne v 5 odpoledne Václavská pouť a s ní uzavírky Ellerovy, Tržní, Lidické, Radomyšelské i části centra. Omezení tady skončí až v pondělí v 8 ráno.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: V Ternu nyní v akci. Vejce M, 30 kusů za 79,90. Vepřové maso mělněné, 1 kg za 79,90. Ryze české Terno.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
10: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
13: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
14: Mražené jogurty Jopi chutnají úplně každému.
15: V prodejni Jopi v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
16: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
15: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
14: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
13: Jopi, Jopi, Jopi.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
20: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor. A zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, Každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
19: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit rádiem. Zlepši si náladu.

0: Lučenzo a Don Omar na Hit Rádiu Faktor. Za 2 minuty bude 4:30.
1: Kam vyrazit?
2: Jestli ještě nemáte plán na víkend, tak pro vás máme 3 rychlé tipy tady od nás z Jihočech.
0: Už zítra od 5 otevře Jihočeská univerzita svoje laboratoře a běžně nepřístupná pracoviště během Noci vědy. A letos se všechno točí kolem komunikace. Od toho, jak spolu mluví lidé a stroje, až po signály z přírody nebo vesmíru. Čeká vás přes 100 programů a stanovišť.
2: V sobotu pak můžete vyrazit do Jindřichova Hradce na svatováclavské slavnosti. Od 10 do 10 bude jarmark a potom tam poteče i víno a burčák a muzika tam bude.
3: No a pokud jste ranní ptáčata, v Týně nad Vltavou budou v sobotu dopoledne na náměstí míru zámecké trhy mezi 8 a pravým polednem s lokálními produkty, řemesly a muzikou.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: of the World a Miley Cyrus na Hit Rádiu Faktor 16:37. Pája už je asi půl hodiny na dětském hřišti.
1: Já tady koukám na vizualizaci, protože dneska město České Budějovice zveřejnilo, že bude modernizovat dětské hřiště na Sokoláku. A vypadá to fakt nádherně.
0: Je to jedno z nejvytíženějších dětských hřišť. My jsme tam s Emou chodili, máme to blízko a chodím kolem docela často, takže vím, že je tam hodně nařezáno a děti se teď dočkají úplně nových prvků.
2: Ono, tou dominantou má být jedna velká herní sestava s kivadlem, k tomu tubusová, skluzavka, lana, tunely, překážková dráha, kolotoč, trampolín a taky interaktivní vodní prvek. Na ten jsme s Pájou právě koukali a měla by tam být i znázorněná nejspíš budějická vodárenská věc.
1: Jestli jsme to odhadli správně, určitě. Necháme se překvapit. Práce tady mají začít na jaře v roce 2027 a tak rok jim to bude trvat, než to postaví.
2: Tak nějak,
0: ale... Já bych jim dala rok, maximálně dva.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
6: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
7: Sunex.
6: Sunex.
7: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
8: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
9: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
8: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
9: Stylový, pevný, bez keců.
8: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
9: Když už bydlíš, tak pořádně.
8: Deflé, dvě E na konci.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
13: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Strakonice, auto-strakonice.cz.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.
16: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás.
17: Čtyřkolky Bavorov.
16: Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis.
17: Čtyřkolky Bavorov.
16: Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
18: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
19: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
13: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu.
20: Do GLS Boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Hit Radio Faktor.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Hoří lesa, hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, hlavně si moc dobře nevedou. Jsou i sirky,

0: David Guetta tedy svým Stones and I, Hit Radio Faktor, za 10 minut bude 5, už jste to udělali?
1: Chtěli byste 50 tisíc? Jestli ano, tak byste měli jít na náš web a zaregistrovat se, na to se je naptala.
0: Zítra totiž vrcholí naše soutěž Kdo pak to zvoní, i dneska se hrálo o 6 tisíc korun.
1: A Ivana vyhrála, stihla to do 30 vteřin přijít a otevřít dveře, za ní stál náš tým se 6 000.
0: Zítra ale to nejzásadnější, 50 tisíc korun a stačí, když se zaregistrujete teď, jo, to je úplně úžasný, takže...
1: Poslouchejte, už od rána Jasmin s Michalem vyrazí autem a někomu těch 50 dovezou.
0: Třeba to bude právě vám, jo, tak...

0: Na Hitradio Factor Linkyni bude 5.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, pozor, v Kaplici, bouralo se u Ostrůvku poblíž základní školy, ale je to v jednosměrce u městského úřadu na Linecké. Plynulému provozu by snad nehoda bránit neměla. Opatrně taky na trase z Bernarkice do Milevská, silnice 105, za odbočkou na Křižanov havaroval osobák, zasahují tu i záchranáři, a na nehodu pozor taky mezi Horňákem a Dolní Drkolnou. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Když máte chuť na něco rychlého, křupavého, čerstvého, lahodného, no originálního, tak zajděte do IGI, do Bageterie Bulvár. A pokud chcete být doma, objednejte si bagety přes bbdomu.cz nebo přes Foodoru Bageterie Bulvár.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: On Air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
1: Odbíjí 17 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Dobré odpoledne. Kvůli tankování zase musíme sáhnout hlouběji do kapsy. Benzín za týden zdražil zhruba o korunu 60 na necelých 46 korun za litr. Nafta o korunu 40 na přibližně 49,50. Od října má stát ceny znovu začít regulovat a zároveň snížit spotřební daně na naftu. Pozor na nový přivaděč z Českého Krumlova k dálnici D3. Od jeho otevření tam policie eviduje už 4 nehody. Ve 3 případech řidiči nedali přednost. Dneska ráno se u Hrazíma srazila 2 auta a jedna řidička skončila v nemocnici. Policie připomíná, že se tady změnila přednost v jízdě a nemáme jezdit po paměti. Hasiči v Suchdole nad Lužnicí mají po rekonstrukci výrazně lepší zázemí. Oprava zbrojnice stála téměř 21 milionů korun a přinesla nové sprchy, prádelnu, školící místnost i posilovnu. Součástí objektu je navíc víceúčelový sál pro školení, oslavy nebo komunitní akce. A Berlín stáhl kandidaturu na olympijské a paralympijské hry v letech 2036, 40 nebo 44. Rozhodnutí přišlo po vítězství levice v zemských volbách. Ta pořádání her odmítá hlavně kvůli vysokým nákladům. O německou nominaci tak dál usilují Mnichov a region kolem Kolína nad Rýnem.
2: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
1: Jdeme na počasí, na noc se vyjasní a opět můžou dorazit i přízemní mrazíky, k tomu se přidají i silnější porivy větru. Zítra ráno čekáme azuro, přes den spíš oblačno či polojasno bez přeháněk a s teplotami do 18 stupňů.
2: Hit Radio Faktor.
8: Krátce po 17. hodině vás zdravíme z Hit Radio Faktor.
0: Jana, Martin a Pavel a teď už taky Benson Boone a Eva Farná.
2: Hit

0: Na Hit Radio Faktor Benson Boone a my teď vyrazíme na Lipno. Už o tom byla řeč ve zprávách, ale za mě je to skoro příběh z filmu, viď, Pájo?
1: Jde o to, že klesající hladina Lipna odkryla náhrobní kameny ze zaniklý Dolní Vltavice a vlastně celý to začalo tím, že se tam procházela čtenářka románu Vltavice.
2: A ona si právě všimla těch kamenů a upozornila autora knihy Honzu Štiftra a nakonec se rozjela záchranná akce.
0: Já jsem na to koukala na Facebooku fotoateliéru Seidl. Oni vyzvedli 12 historických náhrobků, které patřily obyvatelům Dolní Vltavice a ta zmizela při stavbě Lipenské přehrady.
2: Oni potom samotní ty hroby byly v 50. letech přeneseny jinam, ale ty kameny tam tehdy nechali, hodili je někam za nějakou zeď a když přišla velká voda, tak ona je potom trošku roztáhla někam jinam.
1: To je takový mystický.
2: Ano.
0: Teď se pro ně hledá důstojné místo, možná i konkrétní jména a příběhy lidí, kterým kdysi patřili a myslím si, že to je námět na knihu pro Honzu zase, protože tohleto, to je prostě nádherný.

0: na Hitradiu Faktor Shakira. Čtvrteční odpoledne, před námi je prodloužený víkend a my vyrazíme do Kaplice.
1: Tam budou totiž kaplické dvorky. Co to, Pájo, znamená, víš to?
2: No, Kaplice o víkendu udělá přesně to, co máme na městech rádi, na chvíli vyžené auta a pustí do ulic lidi.
1: Kaplické dvorky začnou už zítra večer, a to hezky symbolicky, protože do bývalého měšťanského pivovaru se vrátí pivo.
0: Vážně?
1: Ano, od 6 hodin tam bude beer fest s místním mini pivovarem, jídlem a taky živou hudbou.
0: A mně se hrozně líbí i sobotní program, Pájo, s tím si přišel ty.
2: Tady se bude společně snídat na náměstí. Já si to upřímně nedovedu představit, jak to tam chtějí uspořádat, jestli třeba bude obrovitánský stůl a za ten si všichni sednem, ale zní to opravdu zajímavě.
0: No a pak se otevřou i dvorky a uličky, přidá se lokální trh, hudba, tvoření nebo program pro děti.
1: Takže kdybyste chtěli posnídat s půlkou Kaplice, sobota je velká šance.

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Krajiny zahalené tajemstvím i vnitřní svět člověka. Šikanédr, Slavíček, Mol a další mistři symbolismu a secese vás vtáhnou do světa přírody a melancholie s neopakovatelnou atmosférou. Výstava Sny o krajině na Hluboké do 22. listopadu. Alšova Jihočeská galerie. Umění vidět a vnímat.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. Zhubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
12: S mým hlasem mi pomohla AI.
13: Puf, puf, miau.
12: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky.cz.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Moderní internet www.starnet.cz.
16: Starnet internet.
17: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
18: Víš, co je na práci nejdůležitější?
19: Když ti dobře a pravidelně platí.
18: Když máš jistotu stálého místa.
19: Když nemusíš daleko dojíždět.
18: Zkrátka, když chceš dobrou práci, pojď do GPN v Trhových Svinech.
19: Přijmeme leštiče s nástupní mzdou přes 40 000. Více na www.práce.gpn.cz.
0: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga a Bruno Mars na Hit Radio Faktor. Hezké odpoledne.
1: Do Fakto zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Zítra bude finále soutěže Kdo pak to zvoní.
0: Přesně tak. Hraje se o 50 000 korun a my to pojmeme opravdu velkolepě.
2: Už ráno usedne Jasmin a Michal do auta a budou vysílat živě z auta a těch 50 000 budou mít sebou a někomu je povezou.
0: Já si asi dám budíka, ne proto, abych slyšela, jestli u nás zazvoní, protože přihlášená nejsem, ale zajímá mě, jak to bude znít z toho auta.
2: No určitě a hlavně potom, jestli někoho najdou. Tak jaký tam budou ty emoce, jak ten člověk bude mít tu radost, jestli budou taky říkat, za co ty peníze utratí.
0: My jsme celý měsíc rozdávali po 5000 denně, limit byl 30 vteřin, ale zítra, protože je to 50 tisíc, tak tu čekačku prodloužíme na minutu, aby jsme dali šanci opravdu doběhnout třeba z pátého patra.
2: Přesně, takže pokud ještě náhodou nejste zaregistrovaný, koukněte na náš web hitradiofaktor.cz a budeme vám držet pěsti.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: that you're sorry. 'Cause I love you, I love you too much to look back.
1: Jste zítra Hrajem Faktor, bude 6:45, my se pro dnešek loučíme. Zítra je pátek, takže důvod k oslavě už vlastně máme.
2: Ale kdyby vám to nestačilo, slaví se den komiksů, den vaření nebo třeba den dcer.
1: Tak to máme důvod k oslavě.
2: Ano, ty máš dcerku, já mám dcerku.
3: Svůj den mají taky lékárníci.
2: Takže děkujeme všem, kteří dokážou rozluštit recept i náš výraz, když přijdeme s větou. Já nevím, něco na záda, prosím.
3: A tak musíme říct, že s příchodou e-receptu jim tohle naštěstí odpadlo trošku.
2: To je pravda, ty čmáranice doktorský.
1: Ale i tak děkujeme, protože lékárníci jsou skvělí. Co mě teda baví, zítra je hlavně den One Hit Wonder. Víte, co to je?
2: Ne.
1: To jsou interpreti, kteří měli jen jeden obrovský hit a pak už se jim to nikdy nepodařilo zopakovat.
2: No, aspoň jeden. Někdo nemá třeba vůbec nic a je tam dlouho.
1: To je pravda. Mějte se krásně, faktoráci, a zítra ve 3. Ahoj.
2: Pa, čau.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Dely. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
19: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
19: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
19: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Motorácká srdce buší dál.
20: Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
21: Nové vydání magazínu Reportér.
22: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
21: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
22: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
21: A k tomu spousta dalšího čtení.
23: Hit Radio Faktor.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Dobrá zpráva pro řidiče na Táborsku. Od zítra má být znovu průjezdná silnice mezi Sudoměřicemi u Bechyně a Bechyňskou Smolčí. Končí tu zavírka kvůli opravě železničního přejezdu. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Auta stojí, ale v Hrejkovicích už to jede. Krouhání zelí je v plném proudu. Připravujeme domácí kysané zelí. Více na kysané zelí z Hrejkovic.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Denková. Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-Západ odpoledne uzavřela nehoda osobního auta. To v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu. Auto skončilo na střeše, jeden člověk nehodu nepřežil, další dva utrpěli zranění. Směr na Prahu je neprůjezdný. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký je zájem a jaký se dá očekávat, přibližuje politolog Jan Kubáček.
3: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší. Čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
2: Podle Kubáčka patří komunální volby k těm, kde je vždy nadpoloviční účast. A v řadě obcí je to právě více než 70%. Lidem od 80 let věku se budou jejich důchody zvyšovat v pětiletých intervalech o 500 korun měsíčně. Změnu má přinést vládní novela, kterou dnes se sněmovna v prvním kole podpořila. Čeští kajakáři Jakub Krejčí, Jirka Prskavec a Matyáš Novák skončili na mistrovství Evropy ve slalomu v závodě Hlídek na druhém místě. Trať v Itálii sjeli čistě, na vítězné Francouze ztratili 58 setin sekundy. Postarali se tak ale o první českou medaili na tomto šampionátu.
4: Hola Center. Autoservis 32letou tradicí přeje krásný den. Hlinsko 46, České Budějovice. Hola Center, váš spolehlivý servis.
2: V průběhu noci oblačno, polojasno, na severu a severovýchodě, na horách taktéž přehánky, v Beskydech déšť. Ráno pak skoro jasno a místy mlhy, nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, při malé oblačnosti na jihozápadě kolem 4, no a v průběhu dne nás čeká proměnlivá oblačnost, nejvyšší teploty 13 až 18, v 1000 metrech na horách kolem 9 a foukat bude stále slabý severozápadní vítr.
5: 18. hodina odbyla, vracíme se zpátky v čase, startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal s vámi, přeju hezký čtvrtek.

Tohle je hodně velká romantika. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti. Nabídku 80., 90. a těch největších hitů milénia pro vás máme až do 21. večerní. Berlin, Take My Breath Away. To byla nejenom velká hudební nostalgie, ale taky vzpomínka na jeden

Legendární kultovní snímek Top Gun, jasná věc, rok 1986 a snímek, ve kterém svou kariéru zahájil Tom Cruise. Sugar Babes budou hrát už za chvilku Stronger, teď pro vás máme něco z domoviny. Vanastovky, Anděle.

0: Konec 90. a začátek milénia byl obdobím, kdy se s dívčími skupinami doslova roztrhnul pytel. Sugar Babes na Hit Rádiu právě teď. Hráli jsme Stronger. A nebylo to jen o dívčích skupinách, došlo i na pány. Backstreet Boys. Kapela, kvůli které šílely holky po celém světě. A kluci, ti měli doma taky plakáty, akorát schované ve skříni, aby se na to nepřišlo. Quit playing games with my heart. Tohle je rok 1996 a jeden z jejich prvních velkých hitů. Ani o tuhle hudební vzpomínku vás neochudíme. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic a tohle, to si v něm dáme už za chvilku.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé. Dvě E na konci.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.práceengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
8: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
9: Tati, co je to hybrid?
10: To je auto.
9: A co je to superhybrid?
10: To je Chery.
11: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
12: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
17: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
18: Jopi, jopi, jopi, milujem jogurty a jsme úplně nadšení, že máme jogurty mražený.
19: Mražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
20: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
21: Lentilky, čokoládu, jahody. Mňam!
20: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
19: Hledejte červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
18: Jopy, Jopy, Jopy.
22: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
23: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
24: Tomas Arsov v Tetě?
23: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
24: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
23: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
0: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
1: Sunex.
0: Sunex.
1: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle zní čtvrteční Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Nelly Furtado, Say It Right. Skladba, která zní i po letech neuvěřitelně moderně. A není náhoda, že za tímhle zvukem stojí Timbaland. Právě jeho produkce dala Nelly ten temnější elektronický vibe, který z ní udělal jeden z největších hitů roku 2006. A teď je z úplně jiného hudebního šuplíku Lenny Kravitz. Jeho Flyaway vznikla vlastně docela spontánně během práce na jeho pátém albu. Lenny si nejen zaspíval a zahrál na kytaru, Lenny Kravitz nahrál většinu těch nástrojů, které na nahrávce můžeme slyšet. No a ten výsledek, ten je fantastický, obrovský hit a v roce 1999 taky to nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým získat. Grammy, zlatý gramofonek. Takže teď z elektroniky rovnou na kytary Lenny Kravitz, Fly Away.

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Budějovicích na Pražské třídě.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Maxi.
7: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi. www.práceengelu.cz Engl. Zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
12: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
13: Pozemek k bydlení v Žernově na Náchodsku za 4 042 500. Zahrada ve Strakonicích za 1 050 000. Pozemek bydlení v Hrazanech Klisinci za 1 050 000. Pozemek v Hrazanech na Písecku za 950 000. A byt 3 plus 1 v Ústí nad Orlicí za 2 650 000 korun.
12: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
14: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle je klasika. Ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z minulosti. 80, 90, taky ty největší hity milénia. A to až do 21. večerní. Pokračovat budeme v té další 60 minutovce.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Domluvíš se anglicky nebo německy asi z elektrooboru? Engl hledá do Kaplice elektrokonstruktéry. Práci kousek od Českých Budějovic, moderní kanceláři, mladému týmu a super benefitům nemůžeš říct ne. Přijď se přesvědčit a pošli nám svůj životopis. Více na www.práceengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Pokračujeme v tom nejlepším, co nabízí náš hudební archiv. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Pokračovat bude Jennifer Lopez. Michal Pospíchal s vámi.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. Garbage, the world is not enough, pořádná bondovská atmosféra a Shirley Manson v jednom z nejvýraznějších soundtracků série. Za chvilku si skočíme i na taneční parket. Jajo, Skizzer Sisters a jejich Don't Feel Like Dancing, hit, který v roce 2006 dobil britskou hitparádu, možná i díky spolupráci Eltona Johna. Fantastická věc. Disco, glam pop a obrovská porce energie. Takové budou ty příští minuty na Hit Radio. Super čtvrtek přejeme. Hit Radio.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Under Armour makes you better.
6: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžběžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
7: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
8: Tomas Arsov v Tetě?
7: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
8: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
7: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
9: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
10: Hledáme právě tebe. Ano, tebe. Co se tak divíš? Jsi přece pracovitý, odhodlaný a šikovný. Jsi svářeč? U nás v Englu v Kaplici ti nabídneme dobré peníze, zázemí silné společnosti a celou řadu benefitů. Nevěříš? Tak se ozvi www.práceengelu.cz. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
11: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
12: Velkoj maloukot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
13: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
14: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
15: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
14: www.dveřepodlahy.com.
16: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká Uborovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
17: Tati, co je to hybrid?
18: To je auto.
17: A co je to superhybrid?
18: To je Chery.
19: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
3: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
18: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

Tohle je čtvrteční Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. 80ky, 90ky, taky ty největší hity milénia. Tohle byly Mike and the Mechanics, All I Need is a Miracle. Další velká nostalgická hudební vzpomínka. Z roku 1985 rovnou velký skok do roku 96, kdy pět holek změnilo popovou hudbu a naučilo celý svět jedno slovo. Cigizak. Spice Girl Wannabe, jejich první single, okamžitý světový hit a start éry, kdy měl každý svou oblíbenou Spice Girl. Tak která byla ta vaše? Yeah!

0: Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Tak co, Karle, už bydlíš?
4: Já ani mi nemluv. Projekt stojí za stavba je a já už jsem z toho úplně
5: Abyste nemuseli pípat, volejte Telnet. Když elektrikáři, tak Telnet. www.telnet.cz.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
0: Knihovna Maitreya.
11: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
0: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
12: Nyní i jako audiokniha.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
14: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
15: Freshness. Our focus.
16: Pokrývači a stavební firmy pozor! Nová střecha z ProDoma? První dopravu na stavbu máte úplně zdarma. Cenu střechy spočítáme individuálně, přesně podle vašeho projektu. A navíc, za další nákupy střech získáte další atraktivní odměny. Více ve stavebninách ProDoma a na pro-doma.cz.
17: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
18: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
19: Tomas Arsov v Tetě?
18: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
19: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
18: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: Další skvělá hudební vzpomínka ke 20. večerní nás dovedli Radiohead. Tohle byla Creep, singlovka, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic.
1: Natopení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
2: U nás má budoucnost průměr 1,8 metru. Jsme GPN a hledáme schopného seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který ví, že pořádná práce má pořádný rozměr. Více na www.gpn.cz. Trhové sviny.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Pokračujeme v nabídce toho nejlepšího z 80., 90. a milénia dalších 60 minut hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, hezký večer.

Tohle jste určitě poznali, Christina Aguilera, teď ve vysílání Hitrádia Candyman. Trošku jsme si osladili život. 8 minut po 20, kdy vám přejeme pohodový čtvrteční večer. A kdy pokračujeme s dalšími hity. Hrajeme to nejlepší z minulosti, to nejlepší z archivu našeho hudebního playlistu. Teď Vanessa Paradis, Joel Taxi, velký hit, který teď připomeneme. No a za chvilku si pořádně zařádíme pop-punkový Offspring All I Want. I to pro vás máme nachystané.

0: Tak tohle byl ten slíbený hudební nářez Offspring All I Want. Ti nám zase vlili krev zpátky do žil. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Takhle si odpočineme. Je to potřeba po tom hudebním nářezu Enya Orinoco Flow. Hrát budeme za chvíli. Ještě předtím ale Captain Hollywood Project Flying High. To nás ještě utrží pořádně v tempíčku. Posloucháte Hit Radio. Dobrý večer. Hit Radio.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
5: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání, uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej! Hej, kamarádi!
6: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři většiny pojišťoven. www.euautoservis.cz.
7: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
8: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
7: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
8: Stylový, pevný, bez keců.
7: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
8: Když už bydlíš, tak pořádně.
7: Deflé, dvě E na konci.
9: Jsem hrdina.
10: Co tady blbneš?
9: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
10: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
9: Vše na 211.cz.
10: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
9: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Tati, co je to hybrid?
15: To je auto.
14: A co je to superhybrid?
15: To je Chery.
16: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 000 korun.
17: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
18: Trhové sviny beru jako bránu do Novohradských hor a zvu vás k návštěvě našeho regionu. Jsme město s tradiční bohatou kulturou, každoročně přinášíme hudební festival Karel Waldau, svinenské čtení a velmi pyšní jsme na dlouholetou tradici ochotnického divadla. Naše město se pravidelně objevuje mezi místy, kde se v České republice nejlépe žije. Naše město netvoří domy ani ulice, ale tvoří ho lidé, kteří zde žijí.
19: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem.
6: Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
4: Vítr

Tohle byl výlet do českého Mexika se skupinou Tři sestry. Mexiko jsme hráli na Hitrádiu. Velký nářez a fantastická hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic do 21. Pro vás máme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A teď je další skvělou věc z roku 1987. Taylor Dane tehdy zaznamenal obrovský průlom. Tell It To My Heart je single, který teď připomínáme na Hitrádiu.

0: Jo, jo, taky tohle jsme vám na Hit Rádiu hráli pro lepší náladu. Hlavní zpěv, muž Brandon B. Brown. Ženské bekukály v pozadí, muž Brandon B. Brown. Ten obrovský vysoký ženský hlas v mezihře, muž Brandon B. Brown. Jo, tenhle, i když dámy v kapele opravdu má, muž si naspíval celou písničku sám. Teenage Dirtbag, hráli jsme teď na Hit Rádiu. Tohle to už není Brandon B. Brown, to je Beyoncé. Určitě jste poznali její charismatický vokál a písničku Halo, kterou pro vás taky máme do konce hodiny. Přidáme Two Brothers on the Third Floor Dreams a nebo singlovku Beautiful Ones, ta bude hrát už za pár minutek. Tak užívejte čtvrteční večer, jsme rádi, že jste si jako parťáka vybrali Hit Radio. Hit Radio.
1: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny v Budějovicích na Pražské třídě.
4: Prémie 100 000. Atraktivní mzda a benefity. Kde? Ve firmě Hauser. Seřizuj a obsluhuj špičková CNCčka. Nyní s prémií 100 000 pro nové posily. Přihlas se a staň se součástí úspěšné mezinárodní firmy. Nejsi technik? I jiné nabídky práce najdeš na www.hauser.cz.
5: Freshness. Our focus.

0: Zmražené jogurty Jopy chutnají úplně každému.
1: V prodejni Jopy v Budějicích si vyberete vaši zamilovanou chuť.
2: Lentilky, čokoládu, jahodek, mňam!
1: A odcházíte s lahodným mraženým jogurtem, který budete chtít ochutnat zas a znova.
0: Hledejte Červené dveře a přijďte si schladit chuťové pohárky do Hroznovky v Budějicích.
3: Jopy, Jopy, Jopy!
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz.
6: Starnet internet.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
11: Tati, co je to hybrid?
12: To je auto.
11: A co je to superhybrid?
12: To je Chery.
13: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
14: Vyzkoušet si je můžete s Mach Motors v rámci Chery Roadshow 25. a 26. září u hypermarketu Globus České Budějovice. Více na cherrymotor.cz.
15: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
16: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borovan už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.

0: tohle je opravdové grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic Mature. If I Was, fantastická hudební vzpomínka. My pro vás máme to nejlepší z 80. 90. a milénia pravidelně každý večer mezi 18. a 21. Do té aktuální hodiny už se nám toho víc nevejde, ale neváhejte, zítra budeme zpátky opět s nabídkou toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Na Hit Radio dál budeme hrát současné hity Madonna, Sorry, Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow nebo Chinasky, první signální. I to pro vás máme do dalších minut, tak užívejte čtvrteční večer dnes s datem 24. září.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
9: Velká novina. Obchodní centrum Mercury zkrášlí prestižní parfumerie Douglas. Přijďte na slavnostní otevření 30. září od 11 hodin. Těšit se můžete na dárky pro prvních 100 návštěvníků. Welcome drink, cupcakes, kolo štěstí, dárky k nákupu i slevové vouchery. Více o slavnostním otevření Douglas na docmercury.cz.
10: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borován už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.

ním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Autosalon je zpět. Safari Resort Hluboká u Borován už tento víkend 26. a 27. září. Více než 70 různých automobilových značek, testovací jízdy, soutěže pro děti i dospělé, vstup zdarma.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Biologické centrum Akademie věd uvádí Noc vědy. Všechno začíná zprávou, signálem, otázkou. Komunikují lidé, zvířata, rostliny, buňky i technologie. Ale dokážeme jejich řeči skutečně porozumět. Přijďte v pátek 25. září objevovat, zkoušet a žasnout. Nahlédněte do světa vědy, který k nám promlouvá na každém kroku. Noc vědy v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Více na nocvědy.cz a na Facebooku.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Hit Radio Faktor. Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Faktor.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio.
12: Celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí. Někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio Faktor.

0: Rádio Faktor. Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice vás zve do Budvar Arény. Buďte také hrdou součástí společné tradice a přijďte v neděli fandit na další domácí zápas. www.hcmotor.cz.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
0: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Staň se součástí nejlepšího éteru na jihu Čech a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Faktor 724 883 596. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to pstenku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké nemilovat.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Hit Radio Faktor. Happy birthday. So make a wish.